0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Dobrý den.
3: Guten Tag.
2: Dobrý den.
3: Guten Tag.
2: Dobrý den.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se na mě, že vás obtěžuju. Já jsem se ještě zapomněla zeptat.
2: Věro, který klíče od půdy?
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek.

Radia.cz Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

0: jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Stěrače stírají. Ostříkovače stříkají.
2: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Honziku, tudy, z druhé strany.
3: To je pravda, díky. Erno, ty stěrače a ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím.
1: Klaxon troubí.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Čí seš?
3: Z Prahy, kde je ten hostinský hernájs?
2: Já mám v Praze dceru, nějaká Homolková, neznáš ji?
3: To je otázka tohleto, to už jste čtvrtej s takovouhle otázkou. Prosím vás, Praha má 1 100 000 obyvatel, ne? Tak jak můžu znát 1 100 000 lidí?
0: Rock Radio. Konec legrace.

FM nebo na radia.cz. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nemůžeš napsat magor.
2: Poloviční blázen bych napsal.
3: Doktor říká, že je momentálně zavostalý.
1: Mentálně. A to by šlo. Jano, napiš to.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Šáče. On co jako přibitej. Kde s ním plače?
2: Já?
1: No?
2: STS Chvojkovice Brod.
1: No, zřejmě slušte oddíl, no.
0: Rock Radio. Konec legrace.

i FM nebo na radia.cz. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo ji zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Rozležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
4: Vše pro bagr.cz.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr.cz.
6: Potisk dárky. Bilabil.cz.
7: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
8: vybrat dobrý materiál
9: a vybudovat náš domov.
10: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinetů a velkolepé
11: dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem.

0: karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
3: Hezké pondělní ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Za účasti prezidenta Petra Pavla bude dnes jednat vláda Andreje Babiše. Hlava státu se chce zúčastnit avizovaného projednávání koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Babiš nicméně v pátek řekl, že rozhodnutí o složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance se z původně plánovaného 8. června posouvá o 2 týdny. Při pátečních bouřkách se v místní části Děčína v Binově objevilo slabé tornádo. Vyvrátilo jeden strom a způsobilo menší škody, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Před týdnem se 2 slabší tornáda objevila také na jihu Čech. Izrael oznámil dnes v noci údery na vojenské cíle v Iránu. Iránská státní média informovala o explozích v několika městech, včetně Teheránu. Izraelské údery jsou zřejmě reakcí na nedělní raketové útoky z Iránu. Basketbalisté Pardubic zvítězili ve 3. zápase ligového finále doma nad Nymburkem 79-78 a snížili v sérii na 4 výhry na 1-2.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska bude slunečno, jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat a nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 28 stupni Celsia.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Opatrně na nehodu v Ostravě na Orlovské ulici, jinak byste měli projet všude bez problémů.
0: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
8: Dobré ráno, čumáci! Pěkný start do nového týdne vám přeje Honza,
9: Anabel
3: a Zuzka.
8: Necelý 3 minuty po 6. hodině v pondělí 8. června. Holky, pojďte, zahrajeme si takovou hru. Kdo je unavený, zvedne ruku teď.
9: Všichni to vidí v tom rádiu.
8: Vy to nevidíte, ale my jsme vyhráli všichni, protože jsme všichni zvedli ruku a protože jsme unavení očky, tak si jdem dát kafe, vy si dejte taky kafe a my vám k tomu naservírujeme takhle Rammsteiny. To taky nebylo vidět, to takhle, viď?
9: Ne, ale tohle nás rozjede.
10: Aushander!

0: Tania, nostalgie na Rock Rádiu, 9 minut po 6. hodině raní. Dneska je pondělí a my zase rozdáváme lístky.
1: Zdůraznila bych, že dnes není středa, ale to se asi každý všiml, protože včera byla neděle.
0: To je taková ta písnička, ne? Včera neděle byla.
1: Včera byl hezký čas.
0: Včera jsem se ne, to tam není. No nic, každopádně, přátelé, dneska a celý tenhle ten týden vám rozdáváme lístky na Vesuv Fest na 4. až 5. července do kempu Suchý u Boskovic.
1: Přesně tak, kromě westernového městečka se tam dějou i takovýhle krásný veselice a vy si tam můžete jít zapařit na dvoudenní festival, kde uslyšíte spoustu nejen rockových kapel, z rockových bych vytáhla třeba Valda Gang, Gatecrasher, Koblížky, Panoptiko, Škvory a dokonce Lucie tam hraje.
0: Můžu ještě doplnit třeba Forest Jump, Kamil Střihavka, J.A. Kronik a jeho Albend a to je vlastně asi tak všechno.
1: To je, ano, pak taky Maxim Turbulence, ale to nevím, jestli úplně máme cílovku na tyhle kapely.
0: No, ale když se dobře napijete, protože...
1: Já myslím, že po 10 flaškách vodky je to úplně ideální muzika.
0: Protože původně ten festiák vzniknul jako Velensko-Suchovský festival malých pivovarů, tak já doufám, že tam pořád nějaký dobrý pivo bude, tak se můžete napít a potom můžete pařit i na ty maxíky.
1: Přesně.
0: Každopádně, přátelé, tenhle ten týden děláme každý den dokonce výjimku. Nemůžete nebo nemusíte sebou vzít jenom jednoho člověka, ale rozdáváme dokonce 4 lupeny.
1: No prosím tě, to je i pro mě překvapení, to jsi mi před vstupem neřekl, takže já jsem překvapená.
0: Takže to je máma, táta, tchýně, pes.
1: Že celá rodinka můžete vyrazit na Vesuv Fest, kdo by nechtěl čekat na štěstí, tak si samozřejmě můžete zakoupit lupeny na Vesuv, ne z V jako ta sopka, ale z F.cz. No a nám pište klasicky na Messenger, Facebook, Instagram, připište telefonní číslo a po 8:30 zvedejte telefon.
0: A teď už zase muzika. Rasmus in the Shadows na Rock Rádiu.

0: Rádio, rokový kulendárium.
1: Máme 20 minut nebo 19 minut po 6. Dneska je 8. června, je pondělí, tak se pojďme podívat, kdo zase co slaví. Svátek má dneska Medard, případně Pěva. Jsou samý dobrý jména, znáš nějakého Medarda?
2: Ne, ale Medardová kápě 40 dní kape.
1: Výborně, udrž to, za hodinu udrž a půl si to řekneme znova.
2: Dobře.
1: Takže přesně Medardům přejeme dneska všechno nejlepší. A jinak, co se týče oslavenců, dneska má třeba 39 let český zpěvák a rapper Ben Kristoval, který teďka vydal, že jo, s Tommy Tyerem z Kysáků novej song.
2: Mm-hmm. Oni spolu mají i song, jo, hustý.
1: Mají spolu právě i song a slyšel jsem kousek a možná bychom si to mohli pustit, je to překvapivě docela zajímavý.
2: Prosím tě, když nás vyhodějí, tady neblázni, tady no, pustíme Bena Kristova, rovnou si můžeme zabalit uzlíček a jít toho jinam.
1: Mohli bychom udělat nějaký pokus, jestli někomu vykrvácí uši. No a jinak, co se týče oslabenců dalších, tak 45 let má americký zpěvák Alex Benz z kapely The Calling. Píseň, která nesmí chybět v žádném takovém tom playlistu Dobrý večer, dneska spolu spíme poprvé. No a 73 let má britský bubeník Jeff Wurzel Rich, bývalý bubeník Status Quo. No to byla první deska, kterou s nima nahrál. Jinak třeba je zajímavý, že naživo vypomáhal i Def Leppardům, když bubeník Rick Allen přišel tehdy o ruku, tak s nima dojížděl turné. Mm-hmm. Takže je to hodnej pán, tak mu přejem všechno nejlepší.
2: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: Myslím, že potomhle můžem pustit i toho Bena Kristova.
2: A prakticky ano.
1: Za chvíli tři ségry a život je takovej.
0: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebej ho, nic tím neudělal.
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Pomoc. Nemůžu dýchat.
5: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů s kladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
6: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
9: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Od 1. června je v Metropoli Zličín
11: Ninja Park!
10: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
12: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
10: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
12: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
13: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkčí věci. A nagr i brds.cz.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
16: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
17: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Revolution Renaissance a jejich Dream Child dohrává na Rock Rádiu minuty po půl sedmí. Pojďme si při pondělku dát takový rychlý zprávy se Zuzkou. Co vy na to?
1: Rock Rádio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Co se děje?
2: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Vláda chce v příštím roce podle ministryně financí Aleny Schillerové hospodařit s větším schodkem státního rozpočtu, než je letošní plánovaný 310 miliard korun. V dalších letech by měl deficit začít klesat zhruba o půl procentního bodu podílu na HDP. Schillerová to řekla v pořadu Poledne s Moravcem. Filipínský ostrov Mindanao zasáhlo dnes v noci zemětřesení o síle 7,8 stupně. Americké, indonéské a filipínské úřady vydaly kvůli zemětřesení výstrahu před vznikem vlny tsunami. Podle agentury AFP policie informovala o nejméně jednom mrtvém a několika zřícených budovách. Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost pátý. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal Putra Tri Ramadany z Indonésie.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Počátku dnes bude slunečno, jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D8 se pozor ve směru na Ústí nad Labem. Na 50. kilometru se srazil náklaďák s osobákem a stále se řeší nehoda taky v Ostravě na Orlovské ulici.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Ostrov Mindanao na Filipínách, Zuzko, díky za tip. Letí se tam skoro 22 hodin, koukám na fotky, je to tam krásný, tak to abych šel. A teď už Steel Panther, Fat Girl,
4: tlustá buchta.

0: Já miluji tenhle ten song. Steel Panther, Fat Girl That She Blows. Tlustá holka, tak jak ona kouří. 6 hodin a 38 minut na Rock Rádiu. Je škoda, že ta písnička anglicky, nebo že k tomu nemůžou běžet titulky, že byste si přečetli, o čem to je, protože pokud nevládnete angličtině tolik, tak přicházíte o to, jak je to strašně hezký ten text. Je
1: jo, Honzík tady chvilkama překládal a není to snad ani publikovatelný, bych chtěla říct.
0: Ale co je publikovatelný, je Ben Kristoval, který má dneska narozeniny. Přejeme všechno nejlepší ještě jednou. Zrovna na Rock Rádiu, kdo by to čekal. Nicméně, on teďka vydal novej song s bývalým kytaristou Kysáků Tomim Tyerem, který se jmenuje Bike Rock.
1: Já jsem to nejdřív Honzíkovi zakázala pustit, ale pak jsme si to tady všichni pustili a shodli jsme se na tom, že je to dobrý.
0: Přesně, jako hele. Pustíme kousíček.

0: Jak co ty na to?
1: Já si myslím, že Ben by se měl okamžitě přešmelcovat na rokovou scénu.
0: Jako já nevím, proč točí Alba s nějakýma dalšíma jako... ani nechci říkat vrstevníkama, protože už jsou mladší.
1: Faninky.
0: Tak proč nedělá tohle? Tohle je dobrý.
1: Tohle je dobrý. Já souhlasím, mně se to též páčí, takže gratulujeme k novému počinu a doufejme, že jeho další tvorba se bude
0: posune tímto směrem.
1: Posouvat stejným směrem, ano.
0: Čekáme na desku. Takže namaste.
2: Namaste, thank you very much.
0: Doufám, že to budeme hrát, aby vám krvácaly uši a za chvíli další muzika. Dáme si Disturbed, The Sound of Silence.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
5: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný...
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: firmanazážitky.cz.
13: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
14: Se špenátem.
0: Se zelím.
14: Se špenátem.
0: Se zelím.
14: A co takhle na grilu? U Zemana od pondělí do středy vepřový buček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
15: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový buček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na buček platí jen do středy.
14: Více na prodejnyzeman.cz.
16: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

0: nevešlo do zpráv.
1: A 9 minut před 7 je to, Zuzko, tvoje.
2: Žena z Floridy dostala pokutu za to, že při řízení držela v pravé ruce telefon. Zasahujícího policistu nepřesvědčilo ani to, že má řidička ruku amputovanou.
1: Tu pravou?
2: Ano.
1: A držela v ní telefon?
2: Údajně.
3: Stal se zázrak. Údajně držela telefon.
2: Ona se s ním začala hádat, že jako, hele, nejdřív to brala jako humor, jako, že koukej, já tu ruku jako nemám, tak mě nemůže držet telefon. A on řekl, no tak to byla ta druhá ruka. A čím bych asi jako řídila prostě, jako, to nejde, no. A nepřesvědčila ho prostě, no.
3: A ona teda měla jenom jednu ruku a v tý držela telefon a kdo držel volant, no, to neví nikdo.
2: To se
3: teda
2: neví.
1: No to je ta písnička, mám jednu ruku dlouhou, ne?
2: Že s ní zvládneš všechno prostě.
1: A přesně, to řídím a držím telefon.
2: Všechno, no.
1: Jakože, no proč ne?
2: Jo, jako je to zajímavý, je z toho záznam, přímo z toho jako policejního zásahu, kde se tam jako řidička s tím policejtem
3: A kolik těch
2: dohaduje.
3: Rukou teda má na tom záznamu?
2: 1,5.
3: Jako, anebo má gumovou tu druhou, já nevím. Tak jestli to držela v té gumový, tak to je v pohodě, ne?
1: Myslíš, že jí nasadil pouta?
3: No, ale jenom na tu, kterou nemá.
1: Že jako na tu jednu a pak se znova na tu jednu.
3: No, jako zvláštní případ.
2: Jako je to bizárno.
1: Si nedělají nějaký výběrový řízení tam na policisty, že se inspirovali třeba některýma městskýma policistama tady? Ne?
2: To nebudem nikoho tady.
1: No, dobře, tak nebudem.
3: Policajti nás poslouchají a pak dostávám pokuty zbytečně, no právě.
1: Ale tohle je fascinující, jako to se v Americe se to děje takhle běžně. Ale víš co, tam je dobrý to, že se vlastně stal zázrak, oni z toho ještě založí církev a budou se tý ženský klanět a tomu policajtovi taky.
3: Všechno je možné v USA.
1: Takže Zuzko, děkujem, bylo to krásný.
2: No,
3: krásný, nádherný.
1: Linkin Park, Faint na Rock Rádiu, právě teď.
3: Právě teď, člověk, ty jsi už se zpřevdal do tří američtiny. Právě teď na Rock Rádiu.
1: Člověk zatleskal tu jednu ruku.

0: Lemonheads a Mrs. Robinson na Rock Rádiu dvě minuty před 7 hodinou ranní. Fuj.
1: A ty jsi taky moje citronková hlava. Dáme si zprávičky.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.
11: Díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké pondělní ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu zprávy. Návrh na povinné zveřejňování státní příslušnosti pachatelů trestných činů bude podle předsedy SPD Tomia Okamury předložený na jednání vlády nejpozději v létě. S jeho účinností počítá od 1. ledna 2027. Řekl to v České televizi. Proti se v debatě vyslovili opoziční poslankyně Barbora Urbanová a Eva Dekroa. Provoz na letišti v německém Mnichově byl v neděli večer na několik hodin přerušený. Podle německých médií byla kvůli ohlášenému zápachu kouře evakuována řídící vyš letiště, kterou museli prověřit hasiči. Agentura DPA s odvoláním na německou policii napsala, že příčina zápachu není stále zřejmá. Lety jsou ale už obnovovány. Británie, Francie a Německo podporují návrh prezidenta Volodymyra Zelenského na přímý dialog mezi Ukrajinou a Ruskem. Zelenský ve čtvrtek poslal ruskému prezidentovi otevřený dopis, ve kterém ho vyzval k ukončení pátým rokem trvající ruské invaze na Ukrajinu a ke společné schůzce. Putin reagoval slovy, že k setkání nevidí důvod. Jakub Krejčí vyhrál na světovém poháru v troji kajak cross a oslavil v Praze vítězný double. Po pátečním triumfu v klasickém slalomu ovládl i finále v kontaktní disciplíně.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude slunečno, jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D8 se srazil náklaďák s osobákem ve směru na Ústí nad Labem na 50,5 kilometru. Je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Boural se na Pražském okruhu ve směru k D1 na 18,5 kilometru. Tam neprojedete levým pruhem. A levý pruh je neprůjezdný taky na jižní spojce před sjezdem na Průmyslovou směr Černý most. Tam se srazily 3 náklaďáky a 1 dodávka.
6: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
7: Dobré ráno, čumáci.
8: Ať máte ve všem dvě ruce, vám přeje Honza.
9: Anabel.
1: A Zuzka.
8: 3 minuty po 7 v pondělí 8. června. Přátelé, za hodinu a půl budeme rozdávat úplně výjimečně 4 lístky na super duper festiák, a to na Vesuv Fest na 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic.
9: Ano, pište si na Messenger, připište telefonní číslo a zvedejte po půl deváté telefon.
8: A my jdeme zvednout, co nám tady leží na zemi, a to jsou Rakain a jich 7 hříchů.

0: Three Days Grace, Say Given to Me, předělávka songu Michaela Jacksona v 7 hodin a 11 minut na Rock Radio. A my to teďka máme nějakou další hudební novinku.
1: Ano, avataři mají venku novou pecku, která se jim nevešla na album. A pokud vím, tak vyšla ven i s videoklipem, je to tak?
0: Já jsem našel jenom official music video, takže to by asi ono. A vypadá to zajímavě, jsou tam taky bubáci, světýlka, nalíčená kapela a hraje to asi takhle. Mě teda pobavilo, že Avatar, že loni vydali desku Nechoď do lesa, Don't Go in the Forest, a tuhle tu skladbu tam z nějakého důvodu nedali, ale přitom tvrdili, nebo tvrději, že to udělali schválně.
1: Jo, tady říkají, záměrně jsme si ho nechali na později a jeho čas přichází právě teď. Při finálním výběru skladeb na albu šlo o jasnou volbu. Pak jsme si však řekli, co kdybychom si to nejlepší schovali na později, co kdybychom tento skvost na chvíli před světlem schovali. Takže to bylo takové tajemné překvápko. Před světem.
0: Co to má před světem? A před světlem taky. Nechali
1: před světlem, oni to mysleli jako před... Je tady světlem. Světem, kurva.
0: Výborně, tak to máš zase 5 kilo dneska.
1: Já jsem po rádu trošku, mám 6 dioptrií, tak pardon.
0: Ale s téma světlama si to každopádně trefila, protože ten videoklip je takovej zvláštně futuristický. Je tam jako hodně hra světel a tmy, takže minimálně to stojí za to si to fakt s tím klipem dát.
1: No, ale schválně si to nechali jako takový bombónek pro fanoušky s odstupem.
0: Mně ta argumentace přijde skvělá, protože natočíš desku s novým materiálem a pak řekneš, a tohle to tam nedáme, to je náš nejlepší song, a nedáme to tam, a ne, vydáme to za půl roku.
1: Je to vtipný, je to zajímavá strategie. Už jdu do pondělí, já už dneska nemůžu. Zuzko, já jdu na ten kurz logopedie teda.
0: Takže Avatar Crying Fire, neboli brečící oheň, brečte s námi.
1: Já jdu brečet do kouta tady.
0: A my si dáme další muziku. Chad Kroeger, Josie Scott a Hero na Rock Radio.

0: Van Halen a Dreams neboli sny na Rock Rádiu v 7 hodin a 21 minut. A my teď pojďme snít o tom, jaký to bylo tenhle ten víkend a jaký to bude ten víkend příští.
1: Měli jsme krásný víkend, dva vydařené rokiny v amfiteátrech, jeden v Jihlavě, druhej v Jaro... Ne, co to bylo?
0: Na Loket. Na to, že jsi tam byla celý den.
1: Tam byla, jak si nepamatuju, kde to bylo, tak docela dobrá práce. Bylo to krásný, lidi byli báječní, hlavně v Lokti, teda tam bylo opravdu jako takový ta silná fanouškovská základna.
0: Takže si poznala začet toho Loket, jak
1: Takže jsem poznala začet toho Loket, bylo to boží, no a teďka nás čekají další dva rokiny. A to v pátek v Ostravě a v sobotu v Moravském Krumlově. A do Moravského Krumlova vyrazíme i s celým týmem Rock Rádia, takže pro vás máme další lupení, respektive pro jednoho z vás hned 10 lístků.
0: Kdyby vás nenamotivovalo tohleto krásné povídání sluníčkový, tak vězte, že tam budou Kokot Minit, Alkohol, Horký Žeslíže, Dimitri Trautenberg a Traktor, který slaví 25 let na scéně a víceméně ho potkáte jenom tam. Tak pokud chcete, tak se tam dostanete zase s úplně celou partou.
1: Ano, stačí, když se vyfotíte nějak vtipně nebo napíšete nějaký vtipný zajímavý text. Minulý týden tam byli hasiči, takže jsem zvědavá, koho vybere naše porota nevědomých tento týden.
0: Pohřebáci by mohli být třeba.
1: Jo, jako můžeme dát nějakou změnu. Takže nám posílejte nějakou vtipnou fotografii na e-mail studio@rokovyradio.cz do čtvrtka do 15 hodin, nebo to je posunutý tenhle týden,
0: ne,
1: je to
0: správně.
1: Na sobotu, je to dobře.
0: Do čtvrtka 11. do 15 hodin, no a my tu zase v pátek ráno vyhlásíme toho šťastlivce, kterýmu tady budeme volat a gratulovat.
1: No já tady nebudu, já budu v Ostravě, takže bude volat Honzík, ale já teda na cestě do Ostravy, ono je to strašně daleko, bych chtěla říct.
0: My ti zavoláme, neboj.
1: To jste hodný.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Za chviličku Láďa Křížek. Najdi to svý já.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Je dobrý vstupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
3: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
5: Profi voda, s tou se nemusí.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.cz.
9: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
8: Vše pro bagr.cz.
10: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.prageboats.cz.
11: Už vím.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
14: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
17: Páchnoucí klimatizace po zimě?
18: V autě 40 stupňů?
17: To nechcete.
18: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
17: Jsme tu pro vás.
18: Klima Express.
17: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
18: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
17: Skočte si nakoupit.
18: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
17: Objednejte se na
18: klimaexpress.cz.
19: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

0: Láďa Křížek na Rock Rádiu a jeho najdi to svý já, jakože jeho já, ne moje já, nebo tvoje já, a je vlastně jedno. Máme minutu po půl osmí, je pondělek, tak pojďme na další zprávy se Zuzkou.
1: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
2: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Vláda chce v příštím roce podle ministryně financí Aleny Schillerové hospodařit s větším schodkem státního rozpočtu, než je letošní plánovaný 310 miliard korun. V dalších letech by měl deficit začít klesat zhruba o půl procentního bodu podílu na HDP. Schillerová to řekla v pořadu Poledne s Moravcem. Nejméně 8 mrtvých a více než 200 zraněných si vyžádalo zemětřesení o síle 7,8 stupně, které v noci na dnešek zasáhlo filipínský ostrov Mindanao. Otřesy poškodily řadu budov a klíčový most ve městě. Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost pátý. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal Putra Tri Ramadány z Indonésie.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude slunečno, jasno až polojasno, odpoledná večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat a nejvyšší teploty do 28 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Opatrně v Praze na Patočkově ulici, kde se řeší nehoda směr Vypich, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Bouralo se na D10 u Brandýsa ve směru na Prahu na 11. kilometru. Další nehoda se řeší v Dolním Benešově na Opavské ulici a v Uherském Hradišti se bouralo na Sokolovské.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rock Radio.
3: Much good. Come from the root use of power. One.

0: Amarant a jejich The Nexus na Rock Rádiu 6 minut po půl osmí. Dneska je pondělí. Přátelé, kdybyste viděli, jak se vždycky Anabel doslin, tak mikrofonu, to je krásný.
1: Ty Tyrannosaurus Rex, ty v důchodu, ty jo, s hejblou pánevní kyčlí, nebo já nevím.
0: Ty vypadáš, jak viděla si Foresta Gumpa, jak on měl takový, když byl malý, jak měl ty dráty na těch nohou, tak přesně tak je to vypadá, chodíš. No nic, dneska je pondělí, je 8. června, máme světový den oceánů, to je jako hodně vody, velká voda, taky jeden mozkovýho nádoru, to není moc dobrý, ale jeden nejlepších kamarádů a taky den pomozte slonům v zoo. A všechny tyhle ty dny, teda kromě toho mozkovýho nádoru, mi evokují jedno, že náš kolega a tvůj pokračovatel v rokovém voraze má dneska narozeniny.
1: Ano, Dan slaví narozeniny, takže my mu přejeme všechno nejlepší, chlape, ty náš slone.
0: Já doufám, že se neurazí a já myslím, že se neurazí.
1: Ne, on má smysl pro humor, takže on si sám ze sebe dělá legraci, že trošku přitěle, asi jaký ze sebe umím udělat legraci, že mě kus, takže to je naprosto v pořádku za mě.
0: No, jste skoro stejný.
1: My jsme prakticky jak dvojčata, akorát, že on má pindíka, já ne. Takže my mu přejeme všechno nejlepší, teda doufáme. On říká, že je malý, ale to nevadí. No, každopádně,
0: ale šikovný.
1: Ano, přejeme mu krásný den, ať se ho užije a prací samozřejmě jak jinak.
0: Dané, měj se hezky a čau.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: trenirkarna.cz
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
11: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
12: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
11: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
14: Senkor.
15: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sny?

0: v prodejnách e-obuv ví.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjí mi koloběžku. Má mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
3: Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: One more minute, ještě jednu minutu, zpívají Hardcore Superstar o tom, jak nechceme ráno vstávat a zamačkáváme budíka.
1: A my už nebudeme čekat ani minutu, protože na motorce přijíždí náš oblíbený street Marcel.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Brněnská motocyklová Grand Prix, to je kromě závodu samotného také místo s mimořádným výskytem špičkových tuzemských motocyklových jezdců ze všech možných disciplín, kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí flat track, plochou přírodu, cross, anebo stunt riding, jak si kráčí vedle sebe a probírají co a jak. Jedním z těch, kdo už se nemohou dočkat brněnské velké ceny, je i Adam Pešl.
4: Přátelé, ahoj, zdraví vás Adam Speciál Pešl. Rád bych vás všechny pozval tady do Brna na MotoGP. Termín je 19. až 21. června, tak si to zapište za uši. Čekají nás naprosto fantastický závody, na kterých uvidíte ty nejrychlejší jezdce na planetě. A to stojí za to vidět. Já si to teda rozhodně nenechám ujít. Vidíme se, zdarec.
3: Tak mě napadá, že Adam by si asi nejlépe rozuměl s Toprakem Razgačiolem. Ten taky nejradši jezdí po předním. Adam bude jednou z mnoha osobností motosportu, na které v Brně mezi 19. a 21. červnem narazíte. Ale ať už to bude Vypák, Cizinec, Jouda z Horní Dolní, nebo kdo přijede na splašené trubce, všichni si do Brna pojedeme užít hlavně první opravdu letní závod sezóny MotoGP. Schválně, kdo z vás si uvědomil, že zrovna ten víkend bude slunovrat? V klidu, mě to taky museli prásknout.
2: Rock Radio, Motokeci.

0: Judas Priest na Rock Radio, You Got Another Thing Coming. Máme další věc, která přichází minutu před 8 hodinou raní. No, je to věc, nebo spíš dáma.
1: No, ale ona nepřišla, ona tady sedí celou dobu.
0: No, tak si stoupne a přijde. Hej, stávej,
2: stávej. A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás vepřové v akci.
4: Tento týden u Zemana. Masový kříž od Kýty, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte? Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro masový kříž od Kýty jen za 69,90.
5: No ano, do této soboty masový kříž jen za 69,90. Skvělý na pečení i do omáček.
4: Nezmeškejte akci na masový kříž od Kýty jen za 69,90.
5: Více akcí na prodejny Zeman.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé...

0: zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
2: Hezké ráno máme, krátce po 8 jsou tu další zprávy. Za účasti prezidenta Petra Pavla bude dnes jednat vláda Andreje Babiše. Hlava státu se chce zúčastnit avizovaného projednávání koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Babiš nicméně v pátek řekl, že rozhodnutí o složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance se z původně plánovaného 8. června posouvá o 2 týdny. Při pátečních bouřkách se v místní části Děčína v Binově objevilo slabé tornádo. Vyvrátilo jeden strom a způsobilo menší škody. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Před týdnem se 2 slabší tornáda objevila taky na jihu Čech. Izrael oznámil dnes v noci údery na vojenské cíle v Íránu. Íránská státní média informovala o explozích v několika městech, včetně Teheránu. Izraelské údery jsou zřejmě reakcí na nedělní raketové útoky z Íránu. Basketbalisté Pardubice zvítězili ve 3. zápase ligového finále doma nad Nymburkem 79-78 a snížili sérii na 4 výhry na 1-2.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 28 stupni Celsia.
3: No a Anabel, teď máš šanci, jak jsem říkal, teď dneska je medarda, na takže pojď.
4: Na medarda kape 40 dní, ne, jinak to bylo.
5: Medardova kápě. Když to po mně chceš, tak jiné věci. Tak Medardova zase... kápě, 40 dní kape dneska.
3: Zase
5: dneska.
3: Za rok, jo?
5: Díky bože, neprší.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: V Turnově opatrně na nádražní ulici, kde se srazily 2 osobáky, v Hradci Králové se bouralo na Reslově. V Praze se řeší nehoda na Patočkově ulici směr Vypich, tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh. A pozor taky v Dolním Benešově na Opavské ulici.
6: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci! Tak, aby dneska Mrdandovi kapalo, vám přeje Honza.
2: A Zuzka.
3: 4 minuty po 8.
5: Že Zuzka nám, nás kromě na logopedy objednala taky.
3: Na lobotomy.
5: Na lobotomy. A říkala, že tady s náma nechce ani sedět, na tož vysílat. Což se jí nedivím, samozřejmě.
3: Ne, to by Zuzka určitě neteče pot, to st, nebo slzy, to je no, jenom jsou, pot, jak je
2: to
3: vedro.
2: To jsou slzy smíchané s potem.
3: A i předtím.
5: To je strašný.
3: No nic, přátelé, tak doufejme, že budeme radost dělat nejenom sobě, ale i někomu z vás, protože už za půl hodiny budeme rozdávat 4 lupeny na Vesuv Fest na 4. a 5. července do kempu Suchý u Voskovic.
5: Přesně tak, pište si na Messenger, dobře jste řekl, táto. Připište telefonní číslo a po 8:30 si vedejte mobil.
3: A ještě jednou opakuju, jsou to 4 lupeny, takže může kapat. Ne, počkej, jak je to? Stačí, když kape.
5: Medardovi kape.
3: No nic, dáme si radši na Landu, holky a mašiny, tam nekape.
1: Rock Radio.

0: Sabatoni, Last Battle, poslední souboj na Rock Radio 12 minut po 8. Máme pondělí 8. června, pojďme se mrknout na dnešní historický okno. Mám tady pro tebe zajímavost ze 70. let, což seš určitě ráda. To byly dveře, poznal jsem to.
1: No, není možný. Zavírali se tu, měli klid na to hysterické okno.
0: Hysterické okno.
1: Hysterické okno mám dneska já.
0: Kapela Deep Purple v roce 1970 tak vyjela na turné k desce Deep Purple in Rock. To je taková ta deska, na který je třeba song Child in Time. Na 8. června 1970 se Purplové pohybovali po Německu v rámci koncertní šňůry koncertů. No a nějakým nedopatřením se jim povedlo přispět ke konfliktu studené války mezi Východem a Západem. Protože kapela svou tour jela dodávkou, že jo, nadspanou nástrojema. No a nějakou náhodou se tak jako najednou motali blízko v hranice mezi Východním a Západním Německem, až na ně nastoupili východoněmecký policajti a normálně jim zabavili dodávku i nástroje.
1: No, to je hned. Když bylo to... lezeš tam, kam nemáš, to se ti může stát snadno.
0: No. Takže východoněmecký pohraničníci zauřadovali, protože měli asi pocit, že prostě pár plové chtějí utéct do východního bloku, nevím.
1: Z jakého důvodu, by
0: to dělali?
1: Ale tak jako, jasně.
0: Nicméně došlo teda na takový menší konflikt, který potom museli řešit západoněmecký úřady a přes nějaký potentáty to všechno vyřešit, aby jim tu dodávku vrátili, a oni samozřejmě teda to potom dostali zpátky a mohli dál pokračovat v té tour.
1: Takže všechno dobře dopadlo.
0: Nakonec jo, dokážeš si představit, že by si v 70. nebo vůbec jako kdykoliv musela s kapelou řešit tohle, jako můžeme, prosím vás, mohli bychom.
1: No, mě to nepřekvapuje.
0: No, dneska?
1: Dneska by mě to taky nepřekvapilo.
0: Fakt? Kdyby si třeba chtěla...
1: V hyperkorektní době tě můžou zatknout za lecos.
0: To je pravda. No. Nebo kdyby si chtěla třeba jít zaspívat do Koledoru, a Kim Jong-un by řekl, což by znamenalo něco, jako zemřeš v pracovním táboře.
1: Tam žerou psy, tam já bych určitě nejela.
0: To je pravda, ty nejíš maso. Nebo vlastně jo, ale ne psí.
1: Psí rozhodně ne.
0: Tak to bylo hysterický okno, pojďme radši na něco hysterického. Dáme si muziku. U2, I still haven't found what I'm looking for na Rock Radio.

0: Ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu a Metallicu se songem Ain't My Bitch v 8 hodin a 24 minut. A my tady teďka máme rychlý info, pokud byste chtěli na konci července na festák a nevěděli byste kam, tak 24., 25. a 26. a 27. Nevím, proč jsem to vyjmenoval
1: já
0: takhle všechno.
1: Já jsem neřekl od do, ale tak, takhle to víme minimálně všechny dny naprosto přesně.
0: Já jsem,
1: nikdo se
0: nemůže tam
1: nebyla
0: splést. Mezera třeba.
1: Je to krásný, je to nádherný.
0: Prostě 24 až 27 a hlavně je to, počkej, je to tady je napsaný červen, ale je to červenec. Je to, ne, jo. Je to na konci června. Nevím, proč jsem řekl červenec, protože šestka je červen, no tak dneska je to ráno opravdu skvělý. 26. až 27. června Basin Fire Fest ve Spáleném Poříčí. Je tam spousta zajímavých kapel, Wasp, Steel Panther, na který bych já třeba šel, Paradise Lost, Apokalyptika, Napalm Death a spousta dalších kapel. Lupeny si můžete koupit na všechny 4 dny, nebo na jednotlivý dny, dokonce prodávají i párový lístky, což mě baví, kdyby vaše stará měla problém, že jako kupujete jenom pro sebe a jí zvlášť. Jako,
1: já myslím, že mě zveš, koupit... jako, že to naznačuješ jako párový lístky.
0: Ty takže... jsi stará ještě. Nebo, já nevím, teď jsme rozsvítili ve studiu a možná bych to přehodnotil, ale...
1: Dobře, no. Tak zase zásni, díky.
0: Takže pokud se chcete podívat na dobrý festiák, plný poměrně tvrdý muziky, tak se mrkněte na basin.cz a kupte si lupeny.
1: Ano. Nemám víc, co bych k tomu řekla. Velká pochva.
0: Děkovala za chvíli Iné kafe Růžová zahrada.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
6: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
12: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
11: Kazbet? A v čem jsou jiný?
12: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
11: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
13: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
14: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
15: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
16: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

0: Jiné kafe a růžová zahrada dohrála už skoro 3 minuty po půl devátý.
1: No, máme 3 minuty zpoždění, ty magore.
2: Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každej všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Radio Sport.
3: Jakub Krejčí vyhrál na světovém poháru v Troji kajak cross a oslavil v Praze vítězný double. Po pátečním triumfu v klasickém slalomu ovládl i finále v kontaktní disciplíně, která v mužské kategorii skončila dvojnásobným úspěchem domácí reprezentace. Druhý totiž projel cílem Vít Přindiš. Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost 5. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal Putra Tri Ramadány z Indonésie a ve 20 letech oslavil životní úspěch. A basketbalisté Pardubic zvítězili ve 3. zápase ligového finále doma nad Nymburkem 79-78 a snížili sérii na 4 výhry na 1-2.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D1 se srazily 2 nákladňáky ve směru na Brno na 234. kilometru. V Praze se řeší nehoda na Tupolevově ulici, v Brně na Žabovřeské a Hradec Králové má nehodu na Reslově.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Devátý život, Ninth Life a Papa Roach na Rock Rádiu v 8 hodin a 38 minut.
1: To znamená jediný mobily do ručky, jdeme rozdávat lupeníčko, lupení.
0: Máme tady Vesuv Fest a protože jsme moc hodní, tak výjimečně celý týden rozdáváme 4 lupeny.
1: Takže na to.
0: Jeden šťastlivec měl větší štěstí než obvykle.
2: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Stres.
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
8: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
9: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
10: vybrat dobrý materiál
11: a vybudovat náš domov.
12: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
13: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
14: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
15: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
16: Páchnoucí klimatizace po zimě?
17: V autě 40 stupňů?
16: To nechcete.
17: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
16: Jsme tu pro vás.
17: Klima Express.
16: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
17: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
16: Skočte si nakoupit.
17: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
16: Objednejte se na
17: klimaexpress.cz.
18: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
19: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
9: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
9: Rekbyty, záruka kvality.
0: A v 8 hodin a 42 minut jsme zpátky, rozdáváme 4 lupeny na Vesuv Fest na 4. a 5. července a jejich šťastnou majitelkou se právě stala Petra od Meziboří. Dobré ráno.
4: Dobré ráno vám všem, zdravím.
1: Krásné dobré ránko, ty jsi psala, ahoj, že pojedeš s dětma nebo s celou rodinkou, jestli dobře si pamatuje to tak?
4: Já jsem to ještě nikomu neříkala, takže když by náhodou někdo chtěl od nás je, tak pojedeme s dětma a jinak se překončí mateřská, takže jsme si říkali, že by to bylo moc pěkný ukončení jejího několikaročního mateřského působení doma, takže by určitě to parádně oslavilo.
1: No tak je to tam, děvčata, takže můžete vyrazit. Těšíte se?
4: Moc děkujeme, moc, moc.
1: No tak to je super. Skvělý
4: kapely,
1: tak to jsme vybrali dobře, to mám radost.
0: No a jak to máte daleko do kempu Suchý u Boskovic z Meziboří?
4: Boskovice jsou od nás tak 50, ani ne, tak 45 kilometrů, takže vlastně
1: to je
4: relativní kousíček.
1: To je dobrý, to je pohodinda. Budeš řídit nebo budeš pít?
4: No doufám, že budu řídit manžel.
1: Tak se to dělá správně.
0: No a už jste někdy byli na Vesuv Festu?
4: Ne, je to poprvé.
0: Je to poprvé premiéra hned takhle na dva dny, do kempu, pěkně, pod stán, že jo?
4: No určitě.
0: Segra tam pozná, nebo tam pojede s přítelem, s manželem taky asi?
4: S manželem.
0: S manželem, dobře, no, takže tím pádem ty tam zadělej na dalšího svíště a další tři roky doma.
4: Čtyři, tak doufám, že už ne teda.
0: Ježiš, čtyři, jo.
1: Za chvilku Zubová jedenáctka, čtyři už stačí, to souhlasím.
0: No tak dobře, no, tak v tom případě se tam musí opít tak, aby se nemohli ani pohnout.
4: No, asi tak.
0: Peťo, moc gratulujeme ještě jednou, Lupeny posíláme, brzy dorazej, moc si toužíte, klidně nám potom se ségrou pošlete nějaký fotky, napište, jaký to bylo a mějte se krásně.
4: Moc děkujeme, ahoj.
1: Užijte si to, krásný den, ahoj.
4: Ahoj.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
0: No a teď tvůj oblíbenec.
1: Aleš Brichta a jeho dívka s perlami ve vlasech.

0: Kontrast a bomba na Rock Rádiu v 8 hodin a 52 minut. Máme pondělí 8. června a je to už skoro za náma.
1: Díky bože, je to bomba. Ne, já mám ještě lékaře a spoustu schůzek dneska, takže jsem taková rozlítaná, už jsem jednou nohou ve výtahu prakticky.
0: Lékaře, dneska je světový den mozkového nádoru, nemáš něco
1: ne,
0: takového, že ne?
1: Tě, tak to vůbec neříkej, jakýhle hrozný věc, já jim to nepřivolávej, děkuju ti.
0: Tady na ten dřevěný hořlavý stůl.
1: Někdy bych ho nakopla, přátelé, má tak dementně morbidní humor, že bych mu dala tady kopačku s drutem. Hele, ne, jdu na endokrinologii se štítnou žlázou, neumírám, můžeš být klidnej.
0: Ej, ale na druhou stranu je taky dneska den nejlepších přátel. Tak to si myslím, že bychom mohli jako oslavit nějak.
1: My dva?
0: No jasně, pak mi napíš, já budu v práci a ty mi napíšeš, že jsi doma.
1: Právě, já jsem chtěla říct, že ti napíšu, jsem u doktora a ty mi napíšeš, pracuju. Takhle to hezky oslavíme a dáme si dortík na dálku, který já nemůžu, protože hubnu a ty už si vyhrál sázku, takže ty si ho klidně dát můžeš, na rozdíl ode mě.
0: Děkuji. No. Přátelé, oslavte dnešní Mezinárodní den nejlepších přátel, protože vy jste naši nejlepší kamarádi, samozřejmě jako naši posluchači, kromě pana Jaroslava ze Zlína a pár dalších, ale jinak jste všichni nejlepší kamarádi. Takže zůstaňte naladěni na Rock Radio a zase zítra čau.
1: Tak ano, naše práce je naše láska. Pláčik, slimáčik.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
2: Se špenátem.
3: Se zelím.
2: Se špenátem.
3: Se zelím.
2: A co takhle na grilu? U Zemana od pondělí do středy vepřový buček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
4: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový buček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na buček platí jen do středy.
2: Více na prodejny-zeman.cz.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

Hezké dopoledne, je 9 hodin, jsou tu další zprávy. Nejvyšší soud v novém rozsudku rozšířil prostor pro odškodnění lidí se zdravím poškozeným po vakcíně proti COVID-19. Právo na odškodné se nebude omezovat jen na extrémní případy, jako je bezprostřední ohrožení života nebo úplná ztráta sobě. V rozsudku

0: mezi Ukrajinou a Ruskem. Zelenský ve čtvrtek poslal ruskému prezidentovi otevřený dopis, ve kterém ho vyzval k ukončení pátým rokem trvající ruské invaze na Ukrajinu a ke společné schůzce. Putin ale reagoval slovy, že k setkání nevidí důvod. Jakub Krejčí vyhrál na světovém poháru v troji kajak cross a oslavil v Praze vítězný double. Po pátečním triumfu v klasickém slalomu ovládl i finále v kontaktní disciplíně. Rock Radio. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 pozor ve směru na Brno na 233,5 kilometru máme hlášenou nehodu dodávky s osobákem, zasahují do pravého jízdního pruhu a bouralo se na D2 ve směru na Brno na 46,5 kilometru, kde je neprůjezdný levý jízdní pruh.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
3: Máme něco málo po 9. hodině, startuje rokový dopoledne. Zuzko, děkujeme za zprávy. Máme tady Eventation, ta byla mimochodem na Metal Festu v sobotu. Já jsem tam byl včera, nebo byli jsme tam s přítelkyní včera. Užili jsme si to a potkal jsem Derika Greena, zpěváka z kapely Sepultura.
0: To
3: by ti mohlo být sympatické, protože on je vegetarián.
0: Aha.
3: Jo, zapřísáhlej. A oni fakt ty lidi jsou takový nějaký jako strašně hodný a příjemný. Představ si, že on mi ještě pak poděkoval, že jsem se s ním vyfotil.
0: Fakt jo,
3: jo.
0: To je hezký.
3: On prostě fakt strašně vstřícný člověk, jako seděl tam, jo, tak úplně v pohodě, tak jsme si jako povídali, prohodili jsme pár.
0: Jasně.
3: Jako a pak jsme se vyfotili a on fakt teda, jako víš co, já nevím, jestli ty vegetariáni, oni jsou taky smířlivější.
0: To bude, viď, no já
3: že, taky jo, že, asi, jako. Fakt byl fantastický, musím teda říct, že úžasný, no. No tak zdravím všechny, jo, a musím pozdravit naše posluchače, já jsem jim to slíbil, protože tam byla spousta posluchačů, který mě tam odchytli a strašně jako fajn a chválili a fotili se, víš, jako to, tak jsem říkal, hele, já to tam všechno v pondělí řeknu. Takže zdravím vás všechny, se kterýma jsem se tam viděl, jak jsme se tam fotili a tak, tak plním svoje slovo, jo. A tím je to uzavřený. No a pojďme se vrátit na Metal Fest, sobota večer a Eventation právě teď na Rock Radio. A pak si dáme taky kabáty a Dia. Zuzko, měj se hezky. Ahoj.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

Každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění, a já

0: Dali jsme si Nirvánu na Rock Rádiu, 9 hodin a 19 minut, aktuální čas, a pojďme se podívat na dnešní datum 8. června. Pro mě je to hodně zásadní datum, protože narozeniny slaví můj oblíbenec Milan Broum, samozřejmě basák kapely Olympic, který ho mám moc rád, sympaťák, a hlavně mám rád Olympic jako takovej, takže mu přeju všechno nejlepší, pokud poslouchá, a což mi připomíná, že budeme oslavovat v rámci Olympiku tento týden ještě jednou, protože 11. tedy ve čtvrtek nás čeká diskuze a oslavování alba Big Beat od kapely Olympic, který vyšlo před 40 lety, a já jsem si na tohle téma sednul s Petrem Jandou a popovídali jsme si právě o tomhle albu, a bylo to pro mě hodně zajímavý a hodně výživný, protože Big Beat byla první deska, kterou jsem dostal pod stromeček od svého dědy v roce 1987, a mám k ní takový zvláštní emoční vztah, což jsem Petrovi i řekl. A tak jsem se strašně rád touhle deskou probíral, jak to vznikalo. Samozřejmě jsme probrali odchod Petra Hejduka, příchod Milana Peroutky a taky Jirky Valenty, který posílili sestavu novou a začala nová éra Olympiku. A samozřejmě i skladby, jak vznikaly, texty a tak dál, takže myslím si, že se máte na co těšit. Právě ve čtvrtek si celou desku pustíme celou a budeme se o ní bavit, a taky vejde ve známost tedy podcast, který budete moct najít na našem YouTube kanále. Takže těšte se, máte na co. My si teď dáme škvor, dáme si taky Biffy Clyro a nebo Him.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, nic tě neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Trenírkárna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trenírkárna.cz.
6: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí, a k tomu spousta dalšího čtení.
7: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
9: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
14: Senkor.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
14: A tava!
13: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
15: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Dali jsme si hymn na Rock Rádiu 9 hodin a 36 minut a pojďme se podívat standardně na další zastávku Rokinu, protože ta se v sobotu 13. června přesune do Moravského Krumlova a vy můžete opět vyrazit na Kokot Minute, Alkohol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor. A samozřejmě tam bude i náš tým Rock Rádia. Anabel vás provede celým festivalem a taky si tam budete moct koupit nový trika, který pro vás máme. Ale co je zásadní a nejdůležitější, tak opět pro vás máme lupeny pro celou partu, tedy 10 kusů pro jednoho z vás, který získá sympatie naší odborné poroty, pokud zašle fotku na studio@rokoviradio.cz, ne tedy svojí, ale celý svojí party. No a samozřejmě, čím bude zajímavější a oslní a osloví, tak je větší pravděpodobnost, že těch 10 lupenů do Moravského Krumlova na Rokin dostanete vy. Standardně máte čas opět do čtvrtka, tedy do 11.6. do 15. hodiny. No a v pátek v rokovém rozjezdu se dozvíte, kdo měl to štěstí. Takže posílejte a možná to budete vy, kdo 13. června v Moravském Krumlově rozjede velkou show na Rokinu.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No ale nejenom z Rokinu je člověk živ, máme tady i další akce a i když je pondělí, tak si můžeme říct, co nás čeká o víkendu a pokud chcete vyrazit někam jinam, tak my vám řekneme kam. Kulturní typy jsou připravený stejně tak jako další muzika. Luci si dáme si taky Baby Metal a nebo Klů.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů?
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
7: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Objednejte se na
7: klimaexpress.cz.
8: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
9: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
10: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
11: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
13: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
14: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: www.pragboats.cz. Už vím. Tak vzhůru na palubu.
17: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
18: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
19: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

0: nám to praví zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké

0: cenách e-obuv ví.
1: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
4: Příjemné dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Dovolenkové zvyklosti Čechů se mění. Stále častěji vyrážíme na sice kratší, ale častější dovolené i několikrát za rok. Přibývá tak kratších pobytů u moře. V současnosti patří k nejoblíbenějším týdenní zájezdy, které předčily klasické dvoutýdenní. Cílem je údajně snaha dopřát si relax v zahraničí i vícekrát ročně. Ceny ropy na začátku týdne zase prudce rostou. Je to reakce na obnovené izraelské útoky na Libanon a na izraelské údery na vojenské cíle v Iránu. V pátek přitom ceny klesaly v naději na zmírnění napětí v útoky na Libanon a na izraelské údery na vojenské cíle v Iránu. V pátek přitom ceny klesaly v naději na zmírnění napětí v konfliktu. V jeho důsledku ropa

0: Asi nějaková.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak ještě počasí, dneska jasno až polojasno, k večeru v Čechách od západu přibývání oblačnosti a denní maxima mezi 23 až 27 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: No a z našich cest tady mám upozornění na Olomouc, konkrétně v ulici 17. listopadu se řeší nehoda dvou osobních aut a motorky. Na místě je policie, hasiči i záchranka. Je tam komplikovaný průjezd, protože aktuálně je tam silný provoz, takže počítejte s omezením a taky se zdržením.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
2: Rokový dopoledne, pondělní, s datem 8. června pokračuje dál. S vámi je Kamil, já vám přeju hezký den, ať už ho trávíte s námi kdekoliv, v práci, odpočíváte, na dovolený. Prostě jsme rádi, že jsme spolu. Já určitě a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky. Dáme si Harley, Rob Zombie bude taky a na začátek Nightwish a jejich Nemo.

0: Tři minuty po 10:45 dozněly na Rock Radio Green Day. 8. červen, to je dnešní datum, to spoustě z vás asi neuniklo. A my, co se týká samozřejmě Rock Radia, tak oslavujeme výročí spojený s tímto datem, nebo respektive já rád vzpomínám a probírám se kronikou, protože mě to občas hodí taky někam, kde si řeknu, hele, tyjo, to už jsem dlouho neslyšel, nebo dneska mám důvod k tomu si to pustit, nebo mi to něco připomene. Stejně tak jako dnešní datum, protože před 27 lety vyšla deska Californication od Red Chili Peppers. A zrovna, když jsem tady na to koukal, si říkám, Hergo, tuhle desku už jsem dlouho neslyšel a ona je výborná. Já myslím, že asi úplně to nejlepší nebo minimálně nejúspěšnější, co Red Hot Chili Peppers do světa pustili. A samozřejmě je tam oslavován návrat kytaristy Frusciantého, který se hodně podepsal právě do vyznění alba Californication. No a to, že jsou tam ty největší hity, tak to je jasný. Hlavně tenkrát v té době strašně bodovala. Bylo z ní spousta hitů a klip. A hlavně bych řekl, že ta deska se skvěle poslouchá od začátku do konce, což občas u některých, ale hlavně těch posledních dvou mám trošku problém to doposlouchat. Je to fakt strašně dlouhý a tak se tam nějak jako plácají a vaří se z vody, ale u téhle desky to fakt nehrozí. Od první skladby, jak tam rozjede ta basa, ten neskutečný nátěr, tak to prostě jede až do konce, přestože ta deska trvá hodinu, takže skvělá. Jestli jí máte rádi, třeba jsem vám jí právě teď, jak jsem říkal před chvílí, i sám sobě připomněl a možná ji třeba hodíte do CD přehrávače nebo na nějakých streamovacích platformách, jak chcete, to je jedno. No a ti mladí, co ji neslyšeli, tak tady máte doporučení, hele, to si dejte, protože to si myslím, že fakt stojí za to a měli byste to slyšet, pokud chcete jít rokovou historií dál. No a ještě bych rád připomněl narozeniny, protože 72. dneska slaví Mark Tornillo, což je aktuální zpěvák kapely Accept, který je v podstatě, nechci říct zachránil před těma 16 lety, ale řekněme, že jim vlil novou krev do žil. Album Blood of the Nation, který je za mě luxusní. Pak se to trošku jako začalo kazit, ještě ty následující dvě alba byly super, Stalingrad a tak dál, ale ty poslední, tam už se trošku musím hodně překonávat, abych to dal, ale pořád to ještě furt je poctivý heavy metal, no a Mark Tornillo na to má obrovskou zásluhu svým přispěním, hlasem a taky samozřejmě i co se týká skladeb, který napsal. Takže tomu přejeme všechno nejlepší z Rock Rádia. No a my si dáme Bon Jovi, dáme si Black Crowes a bude taky Gába Gunčíková.
1: Attention! Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
2: Yes!
1: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
1: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
3: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
4: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
3: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
4: Co si vezmu na sebe?
3: Zalando.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R 79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
6: Od 1. června je v Metropoli Zličín
7: Ninja Park!
6: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
7: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
6: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
7: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
8: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Do
2: košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
10: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
11: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
10: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
12: Páchnoucí klimatizace po zimě?
13: V autě 40 stupňů?
12: To nechcete.
13: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
12: Jsme tu pro vás.
13: Klima Express.
12: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
13: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
12: Skočte si nakoupit.
13: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
12: Objednejte se na
13: klimaexpress.cz.
14: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: Korni na Rock Rádiu se skvělým coverem z roku 2004, který vyšel na jejich výběrovce tehdejší a dali jsme si je 5 minut před 10:45. No a i tento týden budete moct rozhodovat o albu, který uslyšíme v sobotu večer v rámci rokovýho referenda. A tentokrát je nabídka pozdravů z Kanady, protože nás čekají zástupci různých žánrů a taky generací. A všechno je to spojené s Kanadou. Jednak jsou tam mladíčci, jako relativně mladíci oproti tomu, co bude následovat. A to Billy Talent, který v roce 2009 vydali desku Billy Talent 3. Tak pro tu můžete hlasovat, aktuálně teda z těch, co už si to našli a dali svůj hlas, tak dali nejvíc, protože ti zatím vedou. Druhý tam máme Vojvod, nebo respektive třetí, ale já to beru jako po pořadě historicky, tak jak se kapely zapisovaly do rokových dějin. Takže Vojvod, rok 1991, výborná deska Angerat, tak tý můžete dát taky hlas, aktuálně to udělalo 25% z vás. Stejně tak jako 25% z vás dalo hlas tý nejstarší a dá se říct už obrovský legendě, kapele Rush, která nabízí rok 1982 a výbornou desku Signals. Tak tam bych taky jako nevěděl, komu dát hlas. Ještě si to nechám projít hlavou, každopádně vy, pokud máte jasno a máte tam svýho favorita, tak už můžete hlasovat, hlasování už běží a poběží až do sobotního odpoledne. A nebo si můžete dát čas na rozmyšlenou, je to každopádně na vás. Billy Talent, Rush a Vojvod, to je aktuální nabídka rokovýho referenda. Za chvíli Alice Cooper, Pop Evil, dáme si taky Kerny a v 11 hodin rozpoutáme elektrický oběd, muzika podle vás.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku, je dobrý stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Basin.cz.
2: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
7: firmanazážitky.cz.
9: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
13: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
14: www.projektantbudoucnosti.cz.
15: Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
8: potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ.
14: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
15: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
16: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
17: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
16: Více informací na rekbyty.cz.
17: Rekbyty, záruka kvality.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás vepřové v akci.
6: Tento týden u Zemana. Masový kříž od Kýty, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte? Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman Maso uzeniny pro masový kříž od Kýty jen za 69,90.
7: No ano, do této soboty masový kříž jen za 69,90. Skvělý na pečení i do omáček.
6: Nezmeškejte akci na masový kříž od Kýty jen za 69,90.
7: Více akcí na prodejny Zemana.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
11: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockovyradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovyradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
13: Krásné pondělní dopoledne, jsou tady zprávy s Vladanem Hýlem. V Česku ubylo lidí bez práce. Nezaměstnanost v květnu klesla na 4,8%. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Úřady práce evidovaly oproti dubnu o 5620 méně uchazečů o práci. Počet volných míst meziměsíčně klesl jen mírně, informoval o tom Úřad práce České republiky. Žena v americké Floridě dostala pokutu za to, že za jízdy držela telefon. Řidička přitom měla amputovanou pravou ruku. To ale zasahujícího policistu nepřesvědčilo a trval na tom, že ví, co viděl. Video z únorového zásahu policisty se aktuálně stalo hitem na sociálních sítích. Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost pátý. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal Putra Tri Ramadany z Indonésie a ve 20 letech oslavil životní úspěch.
14: Rock Radio. Počasí.
15: Dneska bude jasno až polojasno, k večeru potom v Čechách od západu přibývání oblačnosti a teploty dnes mezi 23 až 27 stupni Celsia.
16: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin.

0: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio. Elektrický oběd.
2: No a my rozjíždíme elektrický oběd. První v tomto týdnu, máme 3 minuty po 11. hodině, s vámi je Kamil Dráb a já vám přeju hezkej 8. červen. No a protože je tady elektrický oběd, jak jsme říkali před chvílí, vy všichni asi víte, co se bude dít, ale jsou mezi námi určitě ti, kteří ještě o elektrickém obědu neslyšeli, nebo případně jsou úplně poprvé na frekvencích Rock Rádia. Tak přátelé, můžete si nechat zahrát nějakou svoji oblíbený píseň, a to v čase mezi 11. a 12. Napsat mi můžete na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail obed@rockoviradio.cz. To jsou dvě cesty, ze kterých se to ke mně dostane, no a já to následně přetavuju do éteru Rock Rádia. Takže to nebudeme zbytečně zdržovat a jdeme hned na první kousek, ten je standardně ode mě, dneska to bude Thunderball od Oasis, no a pak už uvidíme, jak to dáte dohromady vy. Takže vám přeju dobrou chuť tomu, co si uvaříte. No a tady jsou Oasis na Rock Rádiu.

Tak, Oasis jsou za námi a teď už pojďme na vaše přání. Máme to tady vesměs spojený s Metalfestem, což je super, hodně přání a vzkazů chodí od vás, co jste tam byli, nebo co jsme se potkali. Já se na to postupně budu dostávat během té hodinky, ale mám tady hned první zprávu a ta je od Jirky, který napsal, že by ho zajímalo, jak se mi líbili Battle Beast s novou zpěvačkou. Píše tady, že mu to včera nevyšlo, takže mám pustit k obědu právě Battle Beast. A má to být něco s Norou, ještě tedy se zpěvačkou, která tam působila donedávna. Tak já teda musím říct, že mě to hodně zajímalo, protože Battle Beast mám rád. Je pravda, že na Noru jsem zvyklý. No, měl jsem takový pocit, že Nora to dává jakože jako s přehledem, s takovým klidem, tak samozřejmě ty písně jsou psané na ní. A že s novou zpěvačkou to bylo takový trošku jakože na hraně, ale dala to možná, že trošku i nervozita třeba tam hrála roli, nevím. Každopádně vedle mě byl Jarek Filga, se který jsme to sledovali spolu, a ten říkal, že zpívá výborně, teda ještě to tam dotahoval ty vejšky, taky říkal, že je to hodně vysoko, ale že to tam dává jako s přehledem a v pohodě, takže věřme zkušenému zpěvákovi, takže asi to bylo všechno v cajku. Vy, co jste tam byli, tak asi taky mi dáte za pravdu, že Battle Beast v podstatě neudělali krok zpátky a že si drží tu svoji linii. Takže fajn, asi jako OK, no. A my si teda dáme Battle Beast z loňského alba, ještě tedy s Norou, skladbu Here We Are.

To Be With You a Mr. Big na Rock Rádiu. V elektrickém obědě muzika, kterou jste si přáli slyšet vy, konkrétně Věra, tuhletu skladbu. Další muziku chce slyšet Matěj, který napsal, že by chtěl něco od Panoptika pro 4 dlaždiče, aby nám šla práce dobře od ruky.

Mancí jedu zpět. A u nás doma v Meziříčí všem chlapům budu vyprávět.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, BRDS.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
10: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
11: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
12: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

Show must go on a Queen je na Rock Rádiu. V elektrickém obědě něco málo před 11:30, takže jsme téměř v polovině. Tohleto přání bylo od Pepy, který napsal, že by chtěl slyšet Queeny a právě do Show must go on, do práce, aby mu to rychleji utíkalo a všem pro hezčí den. Další přání je od Líby, která píše: ahoj Kamile, včera jsem tě potkala na Metal Festu a už jsem věděla, že tě dnes poprosím o písničku Eventasia od Eventasia pro všechny, co dnes museli nastoupit do práce, ale i pro ty, co se ještě bálí v Plzni. Díky moc, Líba napsala. Tak zahrajeme si určitě, já jsem ji bohužel neviděl v sobotu, měl jsem nějaký povinnosti pracovní, ale neděli už jsem si ujít nenechal, to víte. Každopádně všem, co jste tam byli, tak co jsem mluvil s lidma, tak říkali, že Eventasia byla prostě super a že dokonce někteří z vás ji viděli překvapivě poprvý a že byli uchváceni. Takže si pojďme tuhletu metalovou operu připomenout písní, která v podstatě všechno definuje, protože se jmenuje stejně jako celý projekt. Eventasia vyšla na jednice v roce 2001.

Darkness jsme si dali v elektrickém obědě, muzika na vaše chuť, nebo na vaší chuť a přání. A napsala si o to Zdenka, další přání je od někoho, kdo se nepodepsal, to nevadí, ale mám tady napsáno, poprosila bych o písničku od Vítkova kvarteta Pražský démon, všem, co se zpamatovávají z víkendový akcí, děkuji. Ano, Vítkovo kvarteto jsme tady měli jakožto hosta ve středu, takže samozřejmě rozhovor už si můžete dohledat na našich streamovacích platformách nebo taky na webu rokovýradio.cz v sekci hosté nebo hvězdní hosté. No a Vítkovo kvarteto taky v neděli uslyšíme živě na Rock Rádiu v rámci rokovýho živáku od 19. hodin, tak jestli je máte rádi, tak určitě poslouchejte, 19. hodina, rokovej živák, neděle večer. No a teď už si pojďme dát Pražskýho démona.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma.
3: I moje hračky. Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
7: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Un, dos, tres!
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
4: La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarashar!
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
13: A tava!
14: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
15: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

Halloweeni na Rock Rádiu v elektrickém obědě, který si přála slyšet Dominika, ale hlavně, přátelé, Halloween se blíží taky i pomalu k nám, a to na Open Air Masters of Rock, který proběhne ve Vizovicích za měsíc a něco. Já tam u toho budu, čtvrtek, pátek budu s vámi, budu vás provázet festivalem, ale hlavně si tam Halloweeny vychutnáme hned ve čtvrtek večer jako headlinery. Takže to bude neskutečný masakra, moc se na to těším, protože věřím, že jim to bude krásně hrát Open Air, že jo, a ještě víme, že Masters of Rock, to je prostě kvalita zaručena, takže se moc na to těším a věřím, že spousta z vás si tenhle ten koncert užije se mnou a s námi. No ale teď už pojďme dál na další přání. Zdraví, mohla bych poprosit o nějakou písničku Dimitry pro moji úžasně báječnou kolegyni Páju, má dnes kulaťoučké narozeniny, tak bych ji chtěla popřát krásný narozeninový den. Děkuji moc, Kájuška. Tak zdravíme a pojďme si dát Dimitry, já ještě přidáme taky Briana Adamse, skladbu Heaven, a bude to úplně poslední příspěvek do dnešního elektrického oběda, protože víc už tam toho nezvládneme. O Heaven si napsal Standa, který zdraví ze stavby a posílá to všem, který musí makat stejně tak jako on na slunci, tak ať nám to utíká. Takže to je poslední přání, já se s vámi loučím, přeju vám hezký pondělí a předávám Danovi, který už s vámi za chvíli rozjede rokovej voraz.

0: 24. června roku 42.
1: Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
3: Vše pro bagr CZ.
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
5: Chutná jako krásný sen.
6: Vůní budeš omámen.
5: Ve Vraňanech na vás čeká
6: Carmen.
7: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

0: nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Příjemné poledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Druhý červnový týden začal v duchu letních teplot až kolem 25. Už v úterý se ale začne ochlazovat, dorazí taky větší oblačnost a srážky i s občasnými bouřkami. Tohle počasí pak vydrží až do víkendu. Ve druhé polovině týdne by se mělo zase mírně oteplovat. Do vzdušného prostoru Lotyšska dnes dopoledne pronikl nejméně jeden dron z Ruska. Lotyšská armáda následně informovala, že dron sestřelili spojenecké letouny NATO a případná letecká hrozba pominula. Ve východních regionech země předtím armáda vyhlásila letecký poplach. Serena Williamsová krátká hrozba pominula. Ve východních regionech země předtím armáda vyhlásila letecký poplach. Serena Williamsová krátce před svým comebackem, který

0: Proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Rock Radio. Doprava.
5: Na silnici 143 obce Berloh, okres Český Krumlov, je nehoda osobního auta s traktorem. Je tam překážka na silnici. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
6: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
4: Rock Radio. Rockovej voraz.
5: A já vás zdravím, rokeři, pár minut po 12. hodině začíná první rokovej voraz tohle týdne s Danem. Já jsem tady byl minulý týden do čtvrtka, takže jsem po protáhlém víkendu. Dneska si rozdáme nějaký lísky na rokin, řekneme si něco o mistrovství ve fotbale, něco o hudbě a o koncertech, co nás čeká. A já nechám jako každý pondělí zahrát něco kamionákům, protože na jižní spojce vždycky stojí a mě je tak hrozně líto. Takže čeká John Lennon, Dimitri, anebo teďka Good Charlotte. Tak jdem na to.
4: Radio.

0: A to byly R.E.M. A my se půjdeme podívat do Mexika, protože ve čtvrtek začíná mistrovství světa ve fotbale v Mexiku a končí jeden velký milník, a to za zápasy mezi Messim a Ronaldem. Bude to posledních mistrovství světa a myslím si, že podle mě v reprezentacích, že pak to ukončí po tomhleto mistrovství. Bude končit i brazilský Neymar, ale ten už nás tolik nezajímá. Já jsem rád, že tuhle dekádu jsme zažili, jsme mohli sledovat dva velký talenty. Messi teda je větší talent. Já teda jsem zastánce Ronalda, ale ten to má vydřený, Messi ten to měl od Boha. A samozřejmě Messi má navíc, že vyhrál už mistrovství světa ve fotbale, vyhrál s Argentínou, Ronaldo na to čeká, takže od čtvrtka budete mít pravidelný servis, ráno to bude mít Zuzka na starost, odpoledne já, pojedeme jako vždycky den zpětně, protože jak se to hraje ještě v noci, tak aby jsme vždycky dopověděli ty výsledky. No a takže budete moc poslouchat tady různý, snad třeba ukecám i na nějaký rozhovor nějakého reprezentanta, mám jednoho kamaráda, který kdysi hrál za repre, že by ho třeba pozval do studia na chvilku, nebo by nám něco nahrál a trošku vyspovídali. No a my si pustíme teda nějakou hudbu dál, pustíme si Whitesnake a teď bude terapie, ať je pohoda.
1: Proležela se váma matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: trenirkarna.cz. Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
5: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
6: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
14: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
15: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
16: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: A to byly Whitesnake a jejich Is This Love. Nádhera, moje oblíbená písnička z roku 1987 z alba Whitesnake. No ale my se půjdeme podívat od Whitesnake na rockiny, protože pokračují dál. O víkendu jste se mohli podívat v Plzni, anebo na Rockin' Loket. A my teďka pojedeme do Moravského Krumlova, ne do Českého, abyste to nespletli. A tam budou Kokot Minute, Alkohol, Horký žeslíže, Dimitri, Trantenberg. No a klasicky ty traktoři, které jedou 25 let s náma, vystupují jenom u nás, teďka jedou šňůru. No a nebude tam chybět Anabel, celý tým, co to tam bude pořádat, holky, které tam budou hostesky prodávat nový trička s novým logem, kdybyste si chtěli koupit náš merch, nebo jak tady vždycky píše jeden specialista o samolepky, tak se tam může říct o samolepku rokovýho rádia, ať se to může polepit s tím třeba auto nebo pokoj. No a my nabízíme jednomu z vás 10 lístků pro celou partu, aby mohl vytáhnout sebou. A proto musíte udělat, že nám pošlete fotku celou vaší partou, která bude crazy. Čím víc crazy, tím lepší, aby jsme mohli vybrat toho nejlepšího a tomu dát těch 10 lístků. A to pošlete na studio@rokovyradio.cz. Čím originálnější, tím lepší. No a my než ještě si pustíme nějakou hudbu, kterou já jsem tady našel. Bude za chvilku divoký Bill. Malování, to bude pro všechny speciálně malíře, protože ať se mi líp maká, že nás většinou poslouchají tady chlapi, co makají někde na stavbách a podobně, takže já jim pustím divokýho Billa za chvilku.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Tak co koupelna, hotová?
4: Sepeš.
3: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
4: Jo, všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Kde je větrák?
4: Větrák, co?
3: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
5: Ventilatory.cz.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
7: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
8: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
7: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
8: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
9: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
10: Se špenátem.
11: Se zelím.
10: Se špenátem.
11: Se zelím.
10: A co takhle na grilu? U Zemana od pondělí do středy vepřový bůček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
12: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na bůček platí jen do středy.
10: Více na prodejny-zeman.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Belabel, Belabel, Belabel, CZ.
15: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
16: Senkor.
5: chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
2: Rock Radio. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Zprávy.
1: Krásné pondělní odpoledne, jsou tady Zprávy a Vladan Hýl. Dovolenkové zvyklosti Čechů se mění. Stále častěji vyrážíme na sice kratší, ale častější dovolené i několikrát za rok. Přibývá tak kratších pobytů u moře. V současnosti patří k nejoblíbenějším týdenní zájezdy, které předčily klasické dvoutýdenní. Cílem je snaha dopřát si relax v zahraničí vícekrát ročně. Rozhodnutí o složení české delegace na summit NATO v Ankaře dnes nepadlo, řekl to prezident Petr Pavel novinářům při odchodu z úřadu vlády. Na schůzi kabinetu byl asi 20 minut. Premiér Andrej Babiš dnes podle něj zopakoval, že vláda o delegaci do Ankary rozhodne 22. června. Tenista Jakub Menšík se po semifinálové účasti na French Open posunul v žebříčku na 17. místo. Nejlepší pozici z Čechů aktuálně drží Jiří Lehečka na 12. místě. Mezi ženami je českou jedničkou 10. Karolina Muchová. Linda Nosková následuje na 13. místě. Deblový trůn dál drží Kateřina Siniaková.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: D2 na 3. kilometru na trase Lange Hod. Brno je tvorba kolon vozidel, je tam nebezpečí dopravního kolapsu, tak nekoukejte do telefonu, ať pak nejste překvapený, že budete brzy na místě.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
2: A já zdravím rockery, který přišel až teďka, máme první hodinku rockového orazu za sebou. No a v další hodince si pustíme samozřejmě hudbu, já pak s váma proberu něco o hudbě a za chvilku ještě řeknu v dalším vstupu, jak si raní, rozjezd ze mě dělal srandu, klasicky Annabelle, oni to umějí. No to je takový můj život, furt ze mě dělají srandu, proto pustím Simple Plan, Welcome to my life.

Tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 13. června do Moravského Krumlova na Rock In a na náš koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc se na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.

0: A to byly traktory Džungle 21. No a ráno se probudím a koukám, mám zprávu od Anabel. Říkám, co chce Anabel, co se stalo? No a já vám to pustím, protože já jsem takovej tajnůstkář a vždycky si říkám, nebudu v práci říkat, že mám narozeniny. Samozřejmě moje máma byla rychlá, takže pohotově napsala do ranního rozjezdu. Tam samozřejmě se to dozvěděli, takže mě přáli. A já to přání mám, nebo přání. Anabel mě nahrála takovou omluvnou zprávu, tak já vám ji pustím. Te.
1: Přáli jsme ti v éteru k Mezinárodnímu dní slonů, tak doufám, že se neurazíš, bylo to moc hezké a romantické.
0: Takže ona to určitě myslela kvůli tomu velkému chobotu. Jo, ona neříkala sluně. Takže to bude kvůli váze. No, škoda, to nevadí. Já se neurazím, já to mám rád, tyhle ty srandy. Já jim děkuju, že mě takhle popřáli. Já už přes 40 to neslavím a vždycky to tajím. Víte, jak to je, musíte pak někoho někde pozvat na nějakého panáka. A my Češi, co jsme takový skrblíci a všechno tajíme. Takže já pustím nějakou písničku, třeba Škorpion, Tease Me, Please Me.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
4: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na
9: Firma na zážitky
6: CZ.
10: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.prageboats.cz.
11: Už vím.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
15: Senkor.
16: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
17: Páchnoucí klimatizace po zimě?
18: V autě 40 stupňů?
17: To nechcete.
18: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
17: Jsme tu pro vás.
18: Klima Express.
7: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
8: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
7: Skočte si nakoupit.
8: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
7: Objednejte se na klimaexpress.cz.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockový rádio.

0: A to byla Metallica. A k nám do Čech sice Metallica nedorazí, ale dorazí jiný pecky jako Limp Bizkit, nebo Iron Maiden, nebo vás čeká Baby Metal, Megadeth, Blink Me The Horizon, Papa Roach. A tohleto všechno můžete už od středy na Rock for People zažít. Já jsem na to koukal dneska, už je to vyprodaný, jenom myslím Iron Maiden doprodává ještě nějaký stupenky. My jsme vždycky čekali, protože jak jsme hradečáci, na to, aby někdo vždycky doprodával za polovinu, což už tam docela lítají za slušný prachy, třeba za trojku, za tři a půl se dá sehnat. Myslím si, že na Iron Maiden jsem viděl za 1700, takže do počka, tak nakonec vyhraje perfektní cenu, než za to dávat plnou palbu. Myslím, že to bylo nějakých 5 nebo 6, pak už ke konci předprodej to bylo levnější. Takže kdo se chce podívat na svátek hudby do Hradce Králové na letiště 360, tak máte možnost, že ty Maideny, kdo ví, kdy ještě uvidíte. Limp Bizkit, ty už jsem viděl, to bylo superový, to doporučuji. To si pamatuju jak dneska, to je 12 let zpátky, hráli, bylo snad 35 stupňů, nás tam kropili hadicema, já jsem myslel, že tam padnu, ale byl to takový mejdan. Takže kdo chcete vidět, určitě čtvrtek Limp Bizkit, v neděli Iron Maiden. No a my si pustíme další hudbu, třeba Eric Clapton, nebo Guns N' Roses, anebo Trantenberg, Potužník senior.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: Matrace za hubičku.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbyty.cz.
9: Rekbyty, záruka kvality.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weberva Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
11: Jedinečná nabídka v Tetě. 1 plus 1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.prageboats.cz.
12: Už vím.
13: Tak vzhůru na palubu.
14: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
15: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
16: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
19: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Opice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, bardos.cz.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
3: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Bilabil, CZ.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
7: Rock Radio.
8: Jediný slušný rádio.
7: Jediný slušný rádio pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky. www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.

0: Zprávy.
1: Pohodové pondělní odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. V Česku ubylo lidí bez práce. Nezaměstnanost v květnu klesla na 4,8%. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Úřady práce evidovaly oproti dubnu o 5620 méně uchazečů o práci. Počet volných míst meziměsíčně klesl jen mírně, informoval o tom Úřad práce České republiky. Žena v americké Floridě dostala pokutu za to, že za jízdy držela telefon. Řidička přitom měla amputovanou pravou ruku. To ale zasahujícího policistu nepřesvědčilo a trval na tom, že ví, co viděl. Video z únorového zásahu policisty se aktuálně stalo hitem na sociálních sítích. Čeští fotbalisté měli před startem mistrovství světa povinný mediální den. Svěřenci trenéra Koubka na základně v Dallasu absolvovali focení a natáčení. Hráči například předváděli svoji oslavu vstřelené branky. Mužstvo také na hotelu navštívil velvyslanec České republiky Miloslav Stašek.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 24-28 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Na dálnici...
0: Rock Radio. Doprava.
2: Na dálnici D7 je nehoda dvou osobních aut.

A je pár minut po 14. hodině, máme poslední hodinu rokovýho obrazu s Danem. A protože dneska je 8. června a svátek má Medard, a každoročně se dřív vyhlašovalo, když jsem byl malej, vždycky rosnička a hádali různý, ty, co dělali předpovědi, ty rosničky, hádali, jak bude na tenhle ten den. No a tam býval Honza Zákopčaník a já jsem si vzpomněl na takový vtip, on je teda drsnej. Ale já vám ho řeknu, možná to asi zkousnete, on je totiž jedinej tady z těch rosniček, který seděl, protože řekl, že je teplo v Oslu. No a my jdeme zpátky k hudbě a čekají nás třeba Manover, Aleš Brechta, anebo Blackstone Sherry.

0: To byly Blink 182 a All the Small Things. No a já jsem teďka se tady dočetl, že vlastně, to už jsem tady o tom mluvil, že Rolling Stone vydávají nový CDčko 10. června, vás čeká nový album jejich Foreign Tanks, ale oni k tomu ještě vydali speciální edici, se týče mistrovství světa ve fotbale, mají to v jejich barvách, protože byli přidaný na oficiální soundtrack tohodle mistrovství a trošku to zremixovali. Já jsem kvůli přemýšlel, že vám to pustím nebo ne. No, připravte se, jak se dá zkazit. Pěkná roková písnička. Je to jejich první single In The Stars, tak já vám to pustím, ať to slyšíte, je to kousínek jenom, ať se neprorvete šroubovákama uši. Snad to bude. Já jako chápu, že potřebuji vydělat peníze, jako my všichni, ale tyjo, tak tohle pekelný. No, to jsem nechtěl slyšet, já jsem chtěl, abyste si to poslechli vy, ať víte, co vás čeká, že uslyšíte. A pustíme si další muziku v poslední 40 minutovce a čekají nás Judas Priest nebo Miloš Doležal, Vítr a mrak.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
2: Trenírkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenírkarna.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků. Nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Atención, señoras y señores!
8: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
7: Un, dos, tres!
8: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
7: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
7: Awarashar!
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
13: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Brněnská motocyklová Grand Prix, to je kromě závodu samotného také místo s mimořádným výskytem špičkových tuzemských motocyklových jezdců ze všech možných disciplín, kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí flat track, plochou přírodu, cross, anebo stunt riding, jak si kráčí vedle sebe a probírají co a jak. Jedním z těch, kdo už se nemohou dočkat brněnské velké ceny, je i Adam Pešo.
2: Přátelé, ahoj, zdraví vás Adam, speciál Pešo. Rád bych vás všechny pozval tady do Brna na MotoGP. Termín je 19. až 21. června, tak si to zapište za uši. Čekají nás naprosto fantastický závody, na kterých uvidíte ty nejrychlejší jezdce na planetě. A to stojí za to vidět. Já si to teda rozhodně nenechám ujít. Vidíme se, zdanec.
1: Tak mě napadá, že Adam by si asi nejlépe rozuměl s Toprakem Razgačiolem. Ten taky nejradši jezdí po předním. Adam bude jednou z mnoha osobností motosportu, na které v Brně mezi 19. a 21. červnem narazíte. Ale ať už to bude Vypák, Cizinec, Jouda z Horní Dolní, nebo kdo přijede na splašené trubce, všichni si do Brna pojedeme užít hlavně první opravdu letní závod sezóny MotoGP. Skválně, kdo z vás si uvědomil, že zrovna ten víkend bude slunovrat? V klidu, mě to taky museli prásknout.
0: Rock Radio, Motokeci.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: A to byly Judas Priest a jejich Living After Midnight. A já už tady vítám Petra ve studiu, čau.
1: Nazdar.
0: Já už tě skoro neznám, jsem tě neviděl.
1: Jo, taky už, já už jsem, ty člověče, vypadáš ale pořád stejně, tak je to v pohodě.
0: Já ti tady na nástěnku pak nechám fotku, ti tam nalepím.
1: Takže už vím, kam se nikdy nebudu koukat.
0: Přesně tak, hlavně se neotáčej.
1: Přesně tak.
0: Jo, ono tam pak uvidíš toho tlustýho, plešatýho borca.
1: Ne, to je v pohodě, ale já nevím, jestli bys ta fotka na tu nástěnku vešla, člověče.
0: Právě. My jsme museli tady zrušit tu, to zrcadlo, co tady máme na podpisy od kapel, tak tam bych měl v poloviční velikosti. Ne?
1: Jo, to přesně, přesně tak.
0: Měřítka. Dobře, hele, užijte se vysílání, já už budu pomalu končit, takže za 20 minut posledních vám zahraju Nickelback, 30 Seconds to Mars, anebo Škvor. Tak se mějte hezky a čau.
2: Attention! Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Yes, sir! Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. La Tropical! La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
10: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
11: Matracezahubičku.cz.
12: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
13: A tava!
14: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
15: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
16: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku. Máme auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
4: Děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
7: Vše pro bagr CZ.
8: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
7: Vše pro bagr CZ.
9: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
10: Hej vy? Ano, vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
11: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
12: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Domanský.
13: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
14: Rock Rádio. Zprávy.
15: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Meziroční inflace dosáhla v dubnu 2,5%. Naopak ceny potravin se stabilizovaly a dál významně přispívají ke snižování celkové inflace. O kolik procent hodnoty klesly, prozradí mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
16: Ceny potravin a nealkoholických nápojů klesly o 1,3%. Klesly také spotřebitelské ceny vepřového masa o necelých 16%, polotučného trvanlivého mléka o více než 30%, másla o 27% a brambor o 30%.
15: Třeba doprava služby ale dál zdražují. Potravinářské odvětví tak působí jako stabilizační faktor. Nejvyšší soud rozšířil prostor pro odškodné po očkování proti koronaviru. Podle nového rozsudku se nebude právo na odškodné omezovat jen na extrémní případy, jako je bezprostřední ohrožení života nebo úplná ztráta soběstačnosti. Soud zdůraznil také nutnost individuálního a odborně podloženého posouzení každého uplatněného nároku. O osudu otáčivého hlediště v Českém Krumlově je jasno do roku 2029. Do té doby totiž zůstane v zámecké zahradě. České Budějovice jako zřizovatel jeho českého divadla se na prodloužení smlouvy o 3 roky domluvili s Národním památkovým ústavem. Uprchlý lemur Kata je zpátky v ostravské zoo. Po několika neúspěšných výjezdech se ho včera podařilo odchytit v soukromé zahradě nedaleko areálu. Nahlásil ho majitel pozemku s tím, že se krmí na jednom ze stromů třešněmi. A právě tam ho pracovníci zoo také odchytli. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
14: Rock Radio. Počasí.
17: Pondělí bývá obvykle takovým nejméně oblíbeným dnem v týdnu, ale rozhodně to nemusí být případ dneška, aspoň co se počasí týče, protože máme kolem 25 stupňů a třeba v Praze je docela pěkně slunečno. Jinak je tak jako polojasno, až později odpoledne a večer začne od západu v Čechách přibývat oblačnosti. Každopádně ještě dneska s žádnýma přeháňkama počítat nemusíme. Přes noc bude asi 10 stupňů, no a zítra si to trošku vykompenzujeme, protože rozhodně bude pršet v Čechách a na Moravě dokonce hrozí nějaký bouřky. Na severozápadě bude kolem 17-18 stupňů, naopak na té Moravě, kde budou ty bouřky, tak tam bude 24 až 25 stupňů.
13: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
18: Dejte si pozor všichni, kdo jedete po D1, hlavně na 294. kilometru směrem na Polsko. Je tam totiž neprojezdný pravý jízdní pruh kvůli plachtovému podběhu z kamionu, který se tam na vozovce válí. Takže rozhodně sundejte nouzplynu, jestli to ještě někdo neodklidil. Na silnici 187 u Hrádku je zase rozlitá nafta na vozovce. Tam jsou na místě akorát hasiči, takže možná už tam dokonce i tady tou dobou bude odklizený. Na D11 na 34. kilometru směrem z Prahy je zase neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli srážce dvou osobáků. Pozor na to. A v Praze ještě v ulici Cíglerová se srazil osobák s chodcem. Tam je na místě akorát záchranka, tak radši sundejte nohu z plynu.
5: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
14: Rock Radio. Rockový odpoledne.
17: Pondělní rokový odpoledne právě začíná. Doufám, že jste si všichni užili víkend a úspěšně jste vstoupili do tohohle týdne a že máte možná první pracovní den už za sebou. A pokud ne, tak my jsme tady od toho, aby jsme vám zpříjemnili ten konec té vaší šichty.
18: Dáme si totiž dneska, vy co posloucháte rokový odpoledne častěji, tak víte, co se tady vždycky přes týden děje a minulý týden se to nedělo. A teď se to dít bude. Takže se na to zase těšíme, až to zase budeme od pondělí do pátku. To něco dělat, já to prostě neřeku.
17: My jsme tak tajemní, to je neskutečný. Ale víš co, možná něco bychom prozradit mohli, a to sice jakou si zahrajeme muziku.
18: Já s tebou souhlasím, čekají nás Twisted Sister, taky Bastardi a jejich Jenom pocit. Billy Talent a Surrender, ale tady to rokový odpoledne nám začne Marilyn Manson a Sweet Dreams, they are made of this. Let's go.

0: Twisted Sister a jejich Leader of the Pack právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. Hele, Kubo, myslíš, že Twisted Sister jako je jedna z takových, prostě jako, že to bude jedna ze tří sester, taková ta prostě trošičku šílená?
1: Ty bláho, a myslíš, to je vlastně možný, vej?
0: To je možná mohlo být, ne?
1: To je klidně možný, ale víš co, pojďme se jich zeptat třeba 20. v Plzni. Oni tam totiž hrajou.
0: Oni hrajou v amfiteátru, no a víte co, lidi, můžete se jich zeptat i vy sami, protože my tady máme zase dva lístky pro vás připravený.
1: Přesně tak, sobota 20. června bude v amfiteátru v Plzni patřit právě týhletý kapele, ale ještě tam bude taky pražská punková záležitost jménem SPS, no a taky Doktor PP. Samý zkratky, ale rozhodně to nebude krátky, bude to naopak dost dlouhé.
0: A pro vás akorát stačí, abyste otevřeli Facebook a buď napsali nějakou krátku anebo dlouhou zprávu, podle toho, jak se vám chce, a my asi tak za hodinku a půl vybereme jednoho z vás, který od nás ty dva lístky dostane. Nic víc pro to dělat nemusíte, je to naprosto jednoduchý.
1: Takže jsme zvědaví, co nám napíšete. Minulý týden jsme takhle nerozdávali, takže už jsme úplně nažavení. Přesně tak, hrozně se těšíme, až si s váma zavoláme, ale vy už se určitě těšíte, až my sklapneme a něco pustíme, tak pojďme teďka si splnit tohleto přání. Deep Purple, Smoke on the Water, budou taky Seven, anebo U2 a jejich One.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák! Říkej!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Tak tohle nevyvětrám.
6: Zase všude tolik vody.
5: A to je puch.
7: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
8: Ventilatory.cz.
9: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
13: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证只需要您的几条个人信息和银行卡号
14: Nekupujte drahý značky ani levný čínský s**ti. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
15: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
16: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.
17: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
18: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
19: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Slušnej rock pro pamětníky.

0: Deep Purple a jejich Smoke on the Water právě teďka v 15:37 dojíždí na Rock Rádiu. Ty brďo, už přes 50 let stará pecka, věřil bys tomu?
1: To, já nevím, jako když mi řekneš 50 let stará pecka, tak si představím malou noční hudbu třeba, víš, no. Jakože prostě něco takového.
0: Jako... tak. Nebo prostě Glena Millera, víš,
1: no, no, no, no, prostě tyhle ty věci, ale ne, prostě Deep Purple, jak je možný, že ten čas takhle letí. No. A já jsem si teďka všimnul, že čas letí vlastně ještě rychlejš, než jsem si myslel, protože já jsem vlastně poslouchal kapelu POD, no, což je taková nu-metalová americká záležitost.
0: Tady když... na Rock Rádiu poměrně známá.
1: No jasně, samozřejmě, tak já jsem to poslouchal vlastně na Gimplu, bláho, a už je to docela dlouho, ale teď jsme se dozvěděli, že vlastně budou příští týden hrát v Praze.
0: Je to tak, on totiž příští týden je rokáč, samozřejmě to víme, ale nějaký kapely prostě asi očividně třeba nemohly zrovna v ty momenty, no takže oni udělali takovou afterparty, řekněme, která se bude dít v Lucerna Music Baru právě tady v Praze a POD tam právě budou příští týden 16. hrát vlastně za 8 dní.
1: Jo, já bych tomu řekl vlastně taková velká, nevím, stálice nu metalu amerického. Já jsem hrozně poslouchal právě POD, Linkin Park, Korny a takovýhle věci, no takže určitě, kdo to máte stejně, tak vyražte 16. do Lucerny, anebo právě 17. června hned den potom v brněnském klubu Fléda, abyste neříkali, že na Brno zapomínám.
0: A takže rozhodně si tady to nenechte ujít, protože si myslím, že POD vidět naživo je docela dost zajímavá záležitost. Zatím pustíme další muziku, Faith No More, taky Amarant, anebo Krucipisk, protože láska, tak to je teda pěkná.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů?
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
6: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Objednejte se na
6: klimaexpress.cz.
7: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
8: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
9: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
8: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
9: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
10: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.pragboats.cz.
12: Už vím.
13: Tak vzhůru na palubu.
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
15: Senkor.
16: Chceš
15: mít ten správný drive, auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
16: Rock Radio. Rocková muzika.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: praví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na Dek.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
7: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil, CZ.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
13: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Evropská komise uzavřela přezkum k dostavbě Dukovan. Týkal se zahraničních subvencí pro jeho korejskou společnost KHNP, která má nové bloky postavit. Přezkum neudal žádné důkazy, že by byla porušena unijní pravidla. Petr Kramný, odsouzený za smrt manželky a dcery v Egyptě, žádá opět o obnovu řízení. Ve vězení si odpikává 28-letý trest. Kramný žádá už po třetí. První žádost o obnovu řízení Kramný a jeho advokátka stáhli. Druhému krajský soud nevyhověl a návrh zamítl. Toto rozhodnutí později potvrdili i soudy vyšší instance. Ve středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum. Ten je nutný kvůli plánované stavbě D3. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvikový prostor. Ředitelství silnice dálnic chce začít stavět 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem za 2 roky. Do přírody v létě vyjíždí čím dál víc Čechů. Jižní Čechy proto lákají na místa, kde si můžou odpočinout od každodenního schonu. Tam je možné se vydat, dodává vedoucí oddělení marketingu Jihočeské centrály cestovního ruchu Jana Píchová.
14: Navštivte například Dobrou vodu u Nových Hradů, poutní areál Klokoty u Tábora, ekofarmy s regionálními výrobky či tichá zákoutí Šumavy a Novohradských hor. Čekají na vás také rozkvetlé bylinkové zahrady a místa, kde se po generace čerpá energie z přírody, vody i místních tradic.
13: Víc tipů na výlety je na webu jižničechy.cz. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
15: Rock Radio. Počasí.
16: Dneska máme polojasno po celé České republice, akorát v jižních Čechách a ve středních Čechách si můžeme dát pozor na poměrně silný vítr. Teploty kolem 25 stupňů a večer nám to padne asi na 10. Zítra už nás ale opět čeká oblačno a zataženo po celé České republice. Pršet by mělo od rána do večera víceméně celý den. Na Moravě si dejte ale taky pozor na poměrně dost silné bouřky. Teploty se zítra budou pohybovat kolem 21 stupňů, no a večer nám to padne asi na 14.
17: Mami, proč máme všechno od konceptu?
18: To jen se zeptej tatínka.
19: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
20: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
15: Rock Radio. Doprava.
0: Dávejte pozor v Praze na Liberecký, tam ve směru z Bulovky na Střížkov bourali dva osobáky, je to v levém pruhu, takže tam budete projíždět komplikovaně a je to u nájezdu na čerpací stanici MOL. V Dobrý vodě u Českých Budějovic na jihu Čech, tak tam se srazili dva osobáky na Lázeňský ulici, i tam projíždějte opatrně. Odstavený náklaďák vás může překvapit na začátku Pražského okruhu, je to na tom Modletickém začátku ve směru na Ruzyň, tak tam dejte pozor, stojí za krajnicí. A dva osobáky se srazili taky na Vsetínsku, je to silnice 35 mezi Valašským Meziříčem a Rožnovem, je to přímo u odbočky na Stříteš nad Bečvou.
9: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
18: Rock Radio. Rockový odpoledne.
16: 16 hodina 4 minuty k tomu a rokový odpoledne pokračuje do své druhé hodinky. Kuba i Petr jsme za mikrofonem a samozřejmě vám připomínáme, že dneska opět rozdáváme další dva lístky. Tentokrát na Tři sestry na 26. v Plzni.
0: A taky tam budou SPS a PP doktor, takže tam určitě
16: doktor,
0: PP doktor. No já totiž to vždycky říkám obráceně. No každopádně, jestli chcete ty lístky, tak nám napište na Facebooku na stránku Rock Rádia, respektive do zprávy a my si v této hodině rozdáme nějaký lístky na Tři sestry. Každopádně v tuhle tu chvíli se posuneme na muziku a ještě předtím chci pozdravit do Kamenice nad Lipou a na Dráchovku, protože teď jsem se tam zúčastnil takový moc sympatický rodinný oslavy a hodně lidí mi tam říkalo, že nás poslouchá, že nás mají rádi, takže zdravíme.
16: Všechny vás tam zdravíme. Doufám, že si užijete i tu další muziku, kterou jsme pro vás připravili tady v rokovém odpoledni. Advance a jejich SOS, taky Valda. Užijete i tu další muziku, kterou jsme pro vás připravili tady v rokovém odpoledni. Advance a jejich SOS, taky Valda Gang, který přijdou ale jenom na jednu noc. Disturbs

0: Přátelé, tohle není ABBA, je to Advance, pecka z roku 2000, respektive tahle nahrávka je z roku 2000, jinak samozřejmě původně to je švédská záležitost, ale teď jsme si říkali, že si budeme povídat o takový český záležitosti. Já jsem totiž teďka, vlastně už nevím proč, jeden můj kamarád, co přijel ze Severní Ameriky, tak teďka bude si dělat občanství český. A mě vlastně zajímalo, co člověk musí absolvovat, aby získal český občanství. Dobře, musí znát nějakou historii, musí splnit jazykovou zkoušku a takhle. Ale mně to přijde nudný, člověče, mně to přijde málo.
1: Jo, takže ty bys tam dal nějaký jako opravdu prostě, co jako každý Čech musí zvládat, co no každý Čech musí ovládat.
0: Co Čecha dělá Čechem? Co já Čecha se nebojím to říct.
1: No tak co to je za věci?
0: No musíš umět načepovat hladinku prostě, načepovat pivo.
1: No ale možná i šnita taky ne.
0: To si myslím, že už je jako, to bych řekl občanství premium. By bylo
1: občanství pro max.
0: No jasně, víš co, pak můžeš parkovat všude možně, no. Jo. Každopádně, musíš tleskat v letadle, to je jako rozhodně podmínka. Jistě. Myslím si, že by člověk měl umět, no Čech by měl umět sníst celou svíčkovou aspoň se 6 knedlema.
1: To je pravda, jinak to nejseš pravý.
0: Jinak co tady děláš? Jako.
1: No to je jasný.
0: No,
1: to je jasný.
0: Musíš si pořídit igelitku na igelitky.
1: Jo, to je taky velká pravda.
0: Sáhněme si do svědomí, kdo nemáme doma igelitku na igelitky, to je prostě jako důležité.
1: To je velká pravda.
0: Hele, nadávat na počasí, když je hnusně, ale zásadní věc, nadávat na počasí, i když je hezky.
1: Prostě nadávat na počasí obecně, protože
0: to se dá
1: s počasím je prostě problém.
0: Rozhodně, no ale pak ještě musíš rozumět fotbalu, hokeji, politice, dopravě, módě, no a spoustě dalších věcem.
1: Zásadní věci,
0: tohle to je všechno důležitý. Jestli vás ještě něco napadá, co by správný Čech měl umět, jinak prostě to nejde, jinak to nevidím, tak nám určitě napište, každopádně Daniel Landa, Kissing Dynamite nebo Aerosmith se blíží už za chvilku.
2: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Domanský.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
8: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
7: Kazbet? A v čem jsou jiný?
8: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
7: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
9: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
10: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké

0: cenách e-obuv ví.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. I could stay awake just to hear.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.

který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání.

0: Dan Landa má touhu a vy určitě taky máte touhu vyrazit na Tři sestry 26. do Plzně. Dneska ale může získat lístky jenom jeden z vás, tak jdeme se s ním spojit a uvidíme za chvilku, kdo to bude.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
4: Vše pro bagr CZ.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr CZ.
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Po malý pauze jsme zpátky, ale bohužel jsme tady pořád sami, protože s dnešním výhercem lístků Honzou se nám bohužel nepodařilo spojit, ale každopádně Honzo, jestli nás slyšíš i takhle, tak dneska ty lístky dostáváš fakty. Psal jsi nám, že jsi teďka 4 dny stál za výčepem na jednom festiáku, takže doufáme, že si taky ten jeden festiák užiješ i z publika a ne z výčepu.
2: Já si právě myslím, že protože stál 4 dny za výčepem, myslím si, že můžeme říct, že byl na Metal Festu, tak že to dneska vyspává, protože to je práce, která opravdu člověka jako vyšťaví docela. To ona taky pravda. Dokáže naštavit, to jo, ale to spíš všechny okolo a pak, když sám teda jako teďka, tak si dal třeba pondělí, kdy odpočívá, což je moc dobře, takže Honzíku, až se probudíš, tak na tebe budou čekat dva lístky na tři ségry.
1: A taky na tebe bude čekat další muzika. Čekaj nás.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
2: Čekají nás Bruce Springsteen, Arakain, Pretty Reckless a taky Offspring a Peťa už se tak těšil, že prostě...
1: Já už jsem to nemohl vydržet.

0: www.trenírkárna.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: trenírkárna.cz.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
6: Senkor.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Krásné odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Stát opět změnil cenové stropy pro pohonné hmoty. Maximální cena nafty vzroste o haléř na 40 korun za litra, benzín zlevní na 41,50. Co se týká nafty, maximální cena u ní stoupne po páté v řadě. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Soud už má sedmou stížnost na vazbu v případu útoku na halu pardubické zbrojovky. Čtyři stížnosti zamítl, u dvou dosud výsledek nezveřejnil. O stížnosti rozhodne pardubická pobočka Královéhradeckého krajského soudu. Pardubická hala firmy začala hořet 20. března. S teplejším počasím roste i výskyt hmyzu. Nejčastěji jde o vosy a sršně, s jejich hnízdy čím dál častěji pomáhají i hasiči. Jak situaci řeší třeba v pardubickém kraji, popisuje mluvčí hasičů Lucie Pipiš.
1: Nejčastěji se jedná o hnízda v blízkosti budov na veřejných prostranstvích nebo v místech, kde mohou ohrozit zdraví osob. Zpravidla se dá ale říci, že jsou to stovky případů výjezdu na likvidaci obtížného hmyzu každý rok.
0: A já ještě doplním, že pokud roj nikoho bezprostředně neohrožuje, je vhodné kontaktovat včelaře. Čeští fotbalisté mají za sebou před mistrovstvím světa povinný mediální den. Během něj absolvovali focení a natáčení. Hráči například předváděli svoji oslavu vstřelené branky. Hráči se už dnes také za zavřenými dveřmi připravovali na úvodní duel proti Koreji. Zápas začne v pátek od 4 ráno našeho času v Mexiku. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Nad Českem máme většinou skoro jasno až polojasno, teploty jsou někde kolem 25 stupňů, každopádně přes noc se ochladí asi zhruba na 10 a od rána můžeme zítra čekat s přeháňkami. V Čechách bude ještě k tomu taky o něco chladněji než dneska, na úplném západě bude třeba 17 stupňů, jinak spíš tak kolem 20 a na Moravě a taky ve Slezsku určitě zítra můžeme počítat nejenom s deštěm, ale taky s bouřkama, ale zase bude o něco tepleji než dneska,
4: tak aspoň něco.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Pojďme se ještě podívat na cesty. Dejte si bacha na odstavenou cisternu na D2 na 16. kilometru směrem na Brno. Je tam kvůli ní i neprůjezdný pravý jízdní pruh, takže můžete počítat s mírnou kolonou. Na D1 na 357. kilometru směrem na Prahu zase upadlo kolo z osobáku a poškodilo jiný, takže tam kolem toho teďka docela chaotická situace. Tam počítejte taky se zdržením. V ulici Pichlova v Pardubicích se srazily dva osobáky, díky bohu bez zranění. No ale bohužel se bez zranění se neobešla nehoda v ulici Štúrova v Praze. Tam se srazil osobák motorkou a na místě akorát záchranka.
5: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Rokový odpoledne pokračuje 17 hodin a 3 minuty k tomu a já když jsem hlásil to počasí a viděl jsem, že celý týden má zhruba pršet, tak už mi je jasný, že ten dnešní Medardův svátek dává smysl. Dneska má svátek Medard 40 dní kape, no tak proto.
4: Já jsem se tím samým chtěl zaskočit, protože jsem si to samý teďka našel zrovna a chtěl jsem říct úplně to stejný. Kubo, už asi spolu vysíláme docela dlouho teda.
3: Je to tak, neumím si představit, že bychom spolu vysílali třeba 20 let. Teda ne, že bych si to neuměl představit.
4: Dík.
3: To jako, já jsem to myslel, no, jako to no, musí být jasně. Ještě víc výborný, než už je to
4: jasně,
3: teď. Každopádně doufáme, že kapat ani pršet nebude na Rockin Festivali, o kterých si za chvilku něco řekneme.
4: No ale radši ty to řekni asi, vidíš, že se mnou nechceš vysílat.
3: Hele, tak já se teďka vypnu a můžeš zase mluvit ty, jo, já nebudu dávat pozor.
4: Čekají nás tři sestry, taky AC/DC a jejich Rock and Roll Train, ale teďka už se tady rozjíždí Papa Roach a Leave a Light On, neboli Nech svítit světlo. Kubo, to je pro tebe v noci, abych na tebe nepřišel, víš. Radši si nech rozsvícen.

0: Queenie a jejich We Will Rock You právě teďka dojeli na Rock Radio. 17 hodin a 16 minut k tomu. No a my zase pro vás tady máme nějaký rozdávání, ale tentokrát proto budete muset jako trošku něco udělat teda.
1: No pro změnu, protože víte, že Rock Radio ty lísky prostě rozdává jak večerníček. Pardon, mě to samotného pobavilo.
0: Jsem si představil tebe, jak jedeš na tom kole a máváš.
1: Na ty jednokolce, ale to je docela těžký. Ano, ale... Hele, ale tohle klidně můžeme dělat. A stačí ale, aby vy jste na oplátku poslali fotku vaší rockový party. Jsme zvědaví, jak ta vaše rocková parta vypadá, ať už v akci, anebo když zrovna odpočíváte po akci. A co můžete vyhrát?
0: Můžete tudíž vyhrát 10 lístků na Rock in Moravský Krumlov. Bude se to dít do prší.
1: 13. června.
0: 13. června se to ano, bude dít. Ano, hele, a kapely klasicky opět jako Kokot Minute, Dimitri, Trautenberg, Horký Žeslíže a taky Traktoři, kteří jsou teďka výhradně jenom na rockinech. To všechno vás tam bude čekat.
1: Stačí jenom, abyste nám tu fotku té vaší party poslali na náš e-mail, což je studio@rokovyradio.cz a čím dřív, tím líp, protože na to máte omezený čas.
0: Ten čas na to máte pouze do čtvrtka do 15 hodin a potom v pátek ráno se vyhlásí, kdo z vás to dostane, takže posílejte.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
1: Vaňasovy věci, Sabaton anebo Billy Idol nás čekají už za chvilku.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
9: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
10: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
11: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydáš na Basin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
12: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. DABu i FM nebo na radia.cz.

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dubu.

0: Říká se, zavřete oči, odcházím, ale Vanastovi věci teďka dali otevři oči a my se tím ale stejně loučíme, takže stejně odcházíme. Vy si svoje oči můžete nechat otevřen, zavřený, nám je to vlastně jedno, protože stejně posloucháte ušima, že jo?
1: Přesně tak. A můžete poslouchat Honzu Křížka, taky Krise Kornela, anebo Foo Fighters, který vám teďka pošleme na konec rokovýho odpoledne, ještě předtím, než přijde kapitán. Kdyby tady byl, tak by samozřejmě řekl.
2: Volejte, pište.
1: No a vy už si můžete jako otevírat počítače, anebo vytáčet naší linku 7258444424 a napsat mu, nebo mu zavolat, co si od něj příštích dvou hodinkách budete chtít nechat zahrát.
0: No a pokud by se vám třeba stejskalo, tak vězte, že my jsme tady zítra zase od 15 hodin s váma, jako vždycky v rokovém odpolední.
1: Takže se těšíme a zítra čus!
0: Čau!
3: Proležela se váma matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: Matracezahubičku.cz.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Stres.
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarashar!
7: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
8: V tom musí být celá liška.
9: A takže je, nabíjí mi koloběžku, má mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
10: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
9: děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
11: Jsme energie tohoto města.
12: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
16: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
17: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Opice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Byla byl, CZ.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagr i bard.cz.

slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Zprávy. Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Česká republika vykročila směrem k historicky první misi na mezinárodní kosmickou stanici. Podrobnosti zjišťovala na tiskové konferenci v pražském planetáriu naše reportérka Sara Voldánová.
1: Hezký den, Aleš Svoboda, to je jméno, které možná už brzy bude znát každé malé dítě. Měl by být totiž druhým astronautem v historii po Čechoslovákovi Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici. A to dokonce v jedné z nejvíce odpovědných pozic posádky v roli pilota. Mise je naplánovaná na druhou půlku roku 2027 a finálnímu zařazení Aleše Svobody do posádky už chybí jen schválení všech pěti partnerů Mezinárodní kosmické stanice. Z pražského planetária Sára Voldánová.
0: Vláda schválila na příští rok navýšení platby za státní pojištěnce o 24 miliard. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš s tím, že vláda bude požadovat po ministerstvu zdravotnictví úspory. V Česku dnes vyvrcholil příliv teplého vzduchu. Místy bylo až 28 stupňů. Od zítřka se ale ochladí a bude pršet. Ve středu se pak nejvyšší teploty vyšplhají maximálně na 19 stupňů Celsia. Oteplí se až ve druhé polovině týdne, ale denní teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Liberecký kraj chce vyřešit krizi na Jabloneckém gymnáziu u Balvanu. Hejtman Martin Půta dnes proto jednal se školskou radou, studenty, pedagogy i vedením školy. Situace se vyhrotila minulý týden, kdy se studenti loučili s oblíbeným učitelem a ředitelku školy Michálu Mutl vyzvali k odstoupení. Tolik zprávy, hezký večer.
2: Rock Radio, počasí.
3: Tak děkujeme, Mončo, za ty zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra, tedy v úterý, podle Českého hydrometeorologického ústavu, a čekáme prý oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přehánkami a ojediněle na jihovýchodě a východně území místy i s bouřkami. Později odpoledne a večer čekejte srážky v Čechách od severozápadu ustávající. Nejvyšší teploty na 22, no a v 1000 metrech na horách okolo 14.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Máme tady třikrát Prahu, ve Strahovském tunelu koukám dvakrát osobák, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, tak pozor na to, v Radlický osobák s dodávkou, tvoří to opět neprůjezdný jeden jízdní pruh a to tentokrát pravý. Na místě je policie, pozor na to, a v Italské ulici srazilo osobní auto chodce, probíhá tam vyšetřování nehody, je tam záchranka i policajti. Tak ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, dejte bacha na chodce a hlavně doražte v pořádku.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na psání.
3: Ahoj, námořníci, máme 3 minutky po 18. hodině, je tu pondělí a doufám, že jste po víkendu odpočetí stejně jako váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Já vás tady všechny vítám, dobrý večer a dáme si opět náš oblíbený pořad Rok na přání, což je dvouhodinová pirátská výprava za muzikou, kdy si určujete směr, kudy se vydáme čistě vy. Tak, volejte na 725 844 424, pište na Messengera a do mailu, nechte si něco zahrát, vzkazy samozřejmě vyřídím. Co si dáme jako první? No tak musíme vyrazit z toho přístavu, takže si dáme Midnight Oil a zatopíme trošku postolema. No a během téhle 4 a 1/4 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu!
2: Rock Radio.

0: Tak, postele hořely, doufám, že u vás taky. Jsme z přístavu venku a co si dáme hned na úvod? Bude to chtít nějaký alkohol, takhle při tom počasí. Tak, volal mi sem Robert, že bych chtěl zahrát strašně píseň Dopiju a jdu, protože přesně tohle se mu stalo o víkendu, čímž zdraví svoji milovanou ženušku Vendulku a omlouvá se jí. Ale prostě tak to občas chodí. Ano, to myslím, že zná každý muž v České republice, alespoň jednou jsme to chlapi vždycky domů zavolali. Nebo řekli.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Die by the Blade, tak se jmenovala píseň, ostrá píseň jako břitva od Beast and Black, no a teď si dáme nějaký Powerwolf, o který si tady psala Míra Kuchta. Ahoj kapitáne, chcel by som zahrať pre svoju milovanú ženu a pre všetkých, čo poslúchajú aj tebe, nejakú peknú piesničku od Powerwolf. No tak jo, jasně, hele, milovaná ženo Miroslava Kuchty, jméno nevíme, ale to je jedno, asi tě, nebo určitě tě Miroslav strašně zbožňuje, když ti nechává takhle pěkně zahrát. A píseň, kterou bychom ti mohli věnovat, tak to je čistě pro ženský Demons are the best girl, ne, takhle je to, pardon, já se omlouvám, Demons are the girl's best friend, tak jsem popletl.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
7: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
6: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
7: Co si vezmu na sebe?
6: Zalando.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.prageboats.cz.
9: Už vím.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
12: Páchnoucí klimatizace po zimě?
13: V autě 40 stupňů?
12: To nechcete.
13: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
12: Jsme tu pro vás.
13: Klima Express.
12: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
13: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
12: Skočte si nakoupit.
13: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
12: Objednejte se na
13: klimaexpress.cz.

klasika. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Tahle skladba se sice jmenovala In The End od Linkin Park, ale nebojte se, ještě rozhodně nekončíme, ještě nás čeká spousta písní na přání a dáme si nějakou vyloženě letní, o kterou si vlastně nepřímo napsal Nerf. Napsal zdravíčko kapitánem, dej nám tam prosím tě něco totálního nasazení pro nás na zahrádku a pro všechny, co vegetí po práci, samozřejmě i tobě do studia, díkec kapitáne. Tak prosím, připijme si na zdraví a pojďme na Balkán.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.

0: Tak to byl kanadský romantik Brian Adams a 18 Till I Die. Jo, to by bylo super, kdyby vám bylo furt 18 až do smrti. Pokud ta smrt by nepřišla v 18, to by bylo blbý. No, přestaneme filozofovat a dáme si nějaký Guns N' Roses, který nám tady opět přišli z Dobříše, psal nám Pepa Kautský mail. Čau, prosím o zahrání písničky Night Train od kapely Guns N' Roses, jen tak pro všechny. Pepa z Dobříše. Zdravíme do Dobříše, do krásného města. No a pojďme se projet nočním vlakem.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Pomoc. Nemůžu dýchat.
2: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.
12: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
13: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
14: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
13: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
15: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
16: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
17: Senkor.
18: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
19: A tava!
20: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
20: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Jasně, jasně. Když se stlumí světla, může se stát všechno. Přátelé, doploužit, odsucnout, pojďme si dát taky v našem roku na přání Harleje. Psal mi tady Láďa z Málkova maila. Dneska teda mailistům jsem dal hodně jako prostor, protože se na ně opomínám. Já a stydím se za to, nicméně dneska teda je to hodně vaše, jinak je 18.46, tak než si dáme Harley a přečtu vzkaz, tak vzkaz pro vás, pište mi opět vaše návrhy na jazyk pro časové znamení a taky na nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli načepat a já vám za to zahraju píseň VIP na vaše přání po 7 hodině. No a teď už Láďa z Málkova psal maila, přál bych si od Harley nějakou pěknou píseň pro všechny rockery a hlavně pro mou má která je velkým fanouškem téhle kapely, díky Láďa Málkov. Tak já jsem vybral píseň, která je z loňska a jmenuje se Jsou chvíle. Pro tvoji maminku a pro všechny rockery.
1: Rock na přání. Rock Radio.

0: Takový až impozantní konec, že? O těch Pretty Maids, Face the World. Pěkné to bylo. No, co si dáme úplným závěrem do naší první hodinky roku na přání, tak to budou Wasp. Volal si Šáně od Hořovic, říkal, že byl na Metal Festu a že jako super, že tam byli jako Sabatoni a tohle z toho a já věřím, to muselo být impozantní a říkal, že se těší právě na koncert Wasp zanedlouho a všecko to absolvuje s kamarádem Milanem z Berouna, snad se spolužákem, jestli jsem to špatně netrefil, takže bych ho chtěl tímto pozdravit a nějaký ty Wasp mu nechat zahrát. Tak já zahraju tu pecku, která nám tady jako poslední přistála do našeho archivu, je z roku 2002 a jmenuje se Shadow Man. Pojďme si ji užít.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: Vrženr prslhr chrčr jr prvr srm hrn r prslhr chrtr vršr lbrnr rdr gdr mr drst prcr rdbr rr tr rspň sprmnr krsnr vrčr.
1: Tak přátelé, dnes jste slyšeli, vážení posluchači, je právě 7 hodin a posloucháte vaše oblíbené rádio. Kdo má dost práce, rádio mu to alespoň zpříjemní. Krásný večer. Tady psala Klárka Malá. Ahoj kapitáne, návrh na časové znamení. Vážení posluchači, je právě 7 hodin, posloucháte vaše oblíbené rádio a kdo má dost práce, rádio mu to aspoň zpříjemní. Krásný večer. Akorát každou samohlásku nahraď hláskou. R. Já už jsem z toho úplně vrr. Já doufám, že jsou takhle jako spokojenost, jo, od Klárky Malý. A já nevím, jestli ještě dneska vůbec to písmeno použiju. A či ne. Tak dáme si do naší druhé půlky oku na přání Eagles a Hotel California.

0: Tak to bylo Eagles a Hotel California u nás na Rock Rádiu. No a Klárka Malá za tenhle svůj krkolam bych chtěla zahrát nějakou vypsanou fixu, tak jsme se tady docela celou dobu dohadovali, co by to mělo být, a ona říkala, že kouřící miminko ještě z rádia neslyšela. Tak dobře, Klárko, tak si dáme miminko, co kouří, kouřící miminko, to je jenom pro tebe. A my budeme pokračovat pak dál v naší krasojízdě. Jdeme na to.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na psání.

0: Pavel Prasáci, Steel Panther a Party Like Tomorrow is the End of the World. 3 roky stará píseň, ale pořád to platí. Tak, přátelé, posloucháte druhou půli našeho pořadu Rock na přání na vašem oblíbeném rock rádiu s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. No a teď si dáme opět Švédsko, necháme zahrát nějaký Sabatony. Psal si tady o ně Peťánek Ingis, který napsal: čau kapitáne, můžu tě poprosit o zahrání Sabatonu a písně Soldier of Heaven, a bude to sem pro mě do kamionu do Sezimova Ústí a všem, co poslouchají rock rádiu v Level, Jiří Žabka do Klatov. Aha, dobře. Všem, co poslouchají, a tobě do rádia. Děkuji, Petr. No, tak jasně, všem i v Level, Jiří Žabka do Klatov, posíláme Soldier of Heaven od Sabatonu. Užijte si to, přátelé.
1: Rock rádio. Rock rádio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
5: Domanský. Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Páchnoucí klimatizace po zimě?
9: V autě 40 stupňů?
8: To nechcete.
9: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
8: Jsme tu pro vás.
9: Klima Express.
8: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
9: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
8: Skočte si nakoupit.
9: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
8: Objednejte se na
9: klimaexpress.cz.
10: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, ekondomy.cz.

Od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: tady tom krásném nášlehu Future World od Halloween si dáme zase nějaký kontrapunkt, trochu romantiky, přátelé. To je nám potřeba taky občas. Psala mi tady krásný mail Gabina. Ahoj Jirko, mohu poprosit o zahrání písničky pro všechny, kdo si užívají sluníčka a pohody někde venku, třeba jako já s manželem Mílou na terase? A samozřejmě to bude i pro tebe. A kdyby šla písnička od Lennyho Krevice, výběr nechám na tobě. Jeho písně jsou všechny super. Byli jsme na jeho koncertě v O2 aréně, nezapomenutelný zážitek. Věřím. Ještě tady Gabina děkuje moc. No a my si dáme teda píseň, která je čistě pro vás. Je z roku 1989. Pro všechny zamilované, kteří se zrovna k sobě tisknou, tak si můžou rovnou zatančit u písně Let Love Rule.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Máte správně polazíno na vaše oblíbené rock rádio a právě posloucháte váš oblíbený večerní pořad Rok na přání s vaším kapitánem na vlnách slušný rockový muziky Jirkou Vajgizem. Tak tohle byly kanadský hošanci od Bobří řeky Nickelback a jejich Someday, no a teď si dáme nějakýho strýce Prota. Volala nám naše věrná posluchačka Lucka, která by chtěla pro nás do studia, taky pro vás posluchače a hlavně pro sestru Milušku domů zahrát píseň Závislosti od strýce Prota. Staniš se, abrakadabra, je to tady.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr-i, brds.cz.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
7: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
7: Více informací na rekbyty.cz.
8: Rekbyty, záruka kvality.
9: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
10: Vybrat dobrý materiál
9: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
11: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
12: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
13: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička.

slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.

0: pořadu Rok na přání, který už tak nějak míří do svého finále pomaličku, ale jistě musíme dát taky slovo a prostor nějakému tomu volajícímu, kterým byl tentokrát zase náš posluchač věrný Martin, který by chtěl od Arakainu zahrát píseň K zemi přibitej, a bylo by to pro neziskovku Asistence, která pomáhá plnit vozíčkářům a vozíčkářkám jejich plány a jejich sny, no a samozřejmě taky pro všechny slušný rockery a rockerky. Tak tady to máte, K zemi přibitej.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.

Vážené námořnictvo, je to opět tady, máme tu konec našeho dnešního pondělního pořadu Rok na přání. Čím se rozloučíme? Dneska se rozloučíme přísně po německy a vlastně ani ne. No, prozradíme si, o co go. Tak, jak jsem dneska říkal, hodně jsem dal příležitost a prostor mailistům a nebude to jinak ani s naším závěrem. Psala Tereska Kolesárová. Dobrý den, chtěla bych prosím zahrát pro nejlepšího manžela Toma něco od Rammstein, od jeho ženy Terky. Děkuji moc krát, krásný večer, Tereza. Tak jo, já bych tvému manželovi Tomovi zahrál píseň, kterou vlastně nejenže neuslyšíte na jiném rádiu, ale neuslyšíte ani na tomhle rádiu jinde než v Roku na přání. A je to španělská píseň Tequiero Puta, kterou najdete jako bonusovku na albu Rosenrot. No a s tou se s váma pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Adios. Budu se na vás těšit opět zítra u Roku na přání po 18. hodině. No a do té doby se mějte, jak chcete. A něco pro to dělejte. Haha, pic!

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
6: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
7: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Brněnská motocyklová Grand Prix, to je kromě závodu samotného také místo s mimořádným výskytem špičkových tuzemských motocyklových jezdců ze všech možných disciplín, kde jinde potkáte pohromadě kluky, co jezdí flat track, plochou přírodu, cross, anebo stunt riding, jak si kráčí vedle sebe a probírají co a jak. Jedním z těch, kdo už se nemohou dočkat brněnské velké ceny, je i Adam Pešo.
2: Přátelé, ahoj, zdraví vás Adam, speciál Pešo. Rád bych vás všechny pozval tady do Brna na MotoGP. Termín je 19. až 21. června, tak si to zapište za uši. Čekají nás naprosto fantastický závody, na kterých uvidíte ty nejrychlejší jezdce na planetě. A to stojí za to vidět. Já si to teda rozhodně nenechám ujít. Vidíme se, zdanec.
1: Tak mě napadá, že Adam by si asi nejlépe rozuměl s Toprakem Razgačiolem. Ten taky nejradši jezdí po předním. Adam bude jednou z mnoha osobností motosportu, na které v Brně mezi 19. a 21. červnem narazíte. Ale ať už to bude Vypák, Cizinec, Jouda z Horní Dolní, nebo kdo přijede na splašené trubce, všichni si do Brna pojedeme užít hlavně první opravdu letní závod sezóny MotoGP. Skválně, kdo z vás si uvědomil, že zrovna ten víkend bude slunovrat? V klidu, mě to taky museli prásknout.
0: Rock Radio, Motokeci.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

těm, co nedávají, jim berou. Ukážeme hranice, výzvy na povrch se derou a sedají na plíce.

0: děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebyl, nic tě neudělal.
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
2: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
10: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
11: Matracezahubičku.cz.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
13: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.

Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rockoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rockoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Rock Radio. DABu i FM nebo na radia.cz.

Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětské věci.
2: My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Radia na www.rockviradio.cz.
1: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
2: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rockviradio.cz.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: I'm Láďa. I'm mechanik. Jako automechanik. Zlatý český ručičky.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
3: No. Jako teda bylo to jako těžký teda.
2: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
3: Bylo to teda v tom jako teda... V tom listopadu.
2: No v listopadu, to jsem, ano! A koliká to bylo přesně?
3: To znamená jako teda na podzem.
2: No na podzem, to... samozřejmě, že jo. Bylo to kdy, no?
3: No v listopadu říkal.
2: No 17.
3: 17. no.
2: A kde?
3: Kde? No.
2: Na Al. Al?
3: Na Al Jašce.
2: Ale prosím tebe. Na Albertově. V Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost.
0: Rock Radio. Konec legrace.

dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže, až budu jednou

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu.
2: Stříleli za války do vzduchu.
3: A jistě. Vy dva jste se hledali, co? Jak není něco z USA, tak se to pánům nelíbí.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
3: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
2: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den.
3: Jo, a co chce?
2: To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem?
3: To on, jestli třeba... Jestli se mu třeba nelíbíte.
2: Myslíte? A že nic neřekne?
3: Třeba je... Třeba se vás... Plachej.
0: Rock Radio. Konec legrace.